rebelské léto je opět tady. Sleduj televizi Rebel, protože jedině my tě dostaneme na ty nejlepší rockové festiáky a koncerty. Pretty Maids na Holbě Rock na grilu, Iron Maiden, Marilyn Manson, Masters of Rock, Tři sestry, legendární Europe na megakoncertu Rádia Čas. Připrav si mobil a čekej. Jakmile se na obrazovce objeví soutěžní QR kód, naskenuj ho a výhra může být právě tvoje. Více informací

první rocková jízda Rádia Čas Rock jede naplno. Naše rocková banda si už vyhrála lupeny na hororový cirkus, Tarju, Tublatanku a kupu dalších. A co ty? Od pondělí jsme zpátky s novou výherní větou a další náloží vstupenek. Letní rocková jízda jede dál, jen na rádiu Čas Rock.

0: rok slaví narozeniny.
1: Ahoj, tady Petr z kapely Škvor. Chtěl bych popřát rádiu Čas Rok k jeho 15. narozkám všechno nejlepší a spoustu skvělých posluchačů.
0: Díky za přání a volume doprava. Rádio Čas Rok. Nejsme jen rádio. Jsme Čas Rok.

0: slaví narozeniny.
1: Čau, tady Mára z kapely Civilní obrana. Chtěl bych poblahopřát rádiu Čas Rock k 15. narozeninám. Pro nás pro všechny je ta nejlepší zpráva, že Čas Rock konečně může. Takže se těšíme na další společné setkání. Mějte se, kamarádi, čus.
0: Díky za přání a volume doprava. Rádio Čas Rock. Nejsme jen rádio. Jsme Čas Rock.

Postavte se uprostřed týdne a oslavte s rádiem Čas Rock ty největší milníky hudební historie. Každou středu v odpoledním driveu otevíráme rok.

Hudáčky právě slaví narozeniny, které songy rezonovaly v éteru a co se nám při nich vrylo pod kůži. Každou středu na rádiu Čas Rock mezi 17. a 18. hodinou.

svět filmu, premiér a seriálů, tentokrát s pořádným rockovým nádechem. Film Time na rádiu Čas Rock. Filmové pecky, seriálové bomby a zákulisí, které vás posadí na zadek. Film Time. Filmy, jak je ještě neznáte. Každý čtvrtek od 20 hodin v premiéře a v neděli od 18 hodin v repríze.

0: rok slaví narozeniny.
1: Pán Bůček s vámi, holoto. Tady Horst z kumpačky Trautenberg. Vele úctivě vinčujeme rádiu Čas rok k 15. narozeninám, světlé zítřky, umaštěné tváře a uspokojené zvukovody svých posluchačů. Buďte sytí!
0: Díky za přání a volume doprava. Rádio Čas rok. Nejsme jen rádio. Jsme Čas rok.

0: slaví narozeniny.
1: Ahoj, tady Tonda Rauer, já za celý Harley přeju rádiu Čas Rock k jeho 15. narozeninám všechno nejlepší, hodně posluchačů a spoustu skvělý muziky v éteru.
0: Díky za přání a volume doprava. Rádio Čas Rock, nejsme jen rádio, jsme Čas Rock.

0: Už dál nemusíš hledat. Tady jsi správně. Čas rok na tvrdo. Pro všechny, kterým v žilách koluje metalová krev. Žádné kompromisy, žádné hranice. Rádio Čas rok na tvrdo. Metal, jak ho máš rád. Poslouchej nás i na play.cz.
1: Poslech může způsobit nekontrolovatelné mladí.

Rebelské léto je opět tady. Sleduj televizi Rebel, protože jedině my tě dostaneme na ty nejlepší rockové festiáky a koncerty. Pretty Maids na Holbě Rock na grilu, Iron Maiden, Marilyn Manson, Masters of Rock, Tři sestry, legendární Europe na megakoncertu Rádia Čas. Připrav si mobil a čekej. Jakmile se na obrazovce objeví soutěžní QR kód, naskenuj ho a výhra může být právě tvoje. Více informací

0: Rádio Čas Rok slaví narozeniny.
1: Rádio Čas Rok slaví. Slaví 15 let. Já ho vždycky zapnu v 8.05. Hraje Váli, co mají šťávu. Provolávám jemu slávu. Rád s ním budu dovádět, ať je s náma 1000 let. To vám přeje Vilda Čok.
0: Díky za přání a volume doprava. Rádio Čas Rok. Nejsme jen rádio. Jsme Čas Rok.

0: na grilu 2026. 24. a 25. července u Stříbrného jezera v Opavě. Vstupenky na www.časrock.cz. Nejsme jen rádio, jsme Čas Rock.
1: Hlavním partnerem je společnost Ryčny. Kovošrot a sběrné suroviny. Dejte šrotu druhou šanci. Vaše sběrna.cz. Vaše sběrna.cz.
2: Partnerem akce jsou Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava. Významná vodárenská společnost v regionu a dodavatel pitné vody ve skvělé kvalitě za každého počasí.
3: Partnerem je Laznet. Spolehlivé internetové připojení pro správné rockery. Pro Opavu a okolí zajistíme cokoliv. www.laznet.cz.
4: Festival se koná za podpory Moravskoslezského kraje a za podpory a pod záštitou statutárního města Opava.

Loni jste na festivalu prolili hrdle přes 30 000 piv holba a snědli neuvěřitelných 1298 sekaných v housce. Překonáme letos tyhle rekordy. Skvělé kapely, pěnivý mok a tuny parádní bašty už se chystají. Přijď na holbu, oslav s námi 15 let Rádia Čas Rock a užij si jídlo, pití a muziku na plné koule. Čas Rock.

Metalmania. Metalmania. Metalmania. To nejtvrdší, nejrychlejší a nejlepší na metalové scéně. Metalmania každé úterý po 19. hodině na rádiu Čas Rock. Partnerem pořadu Metalmania je Metalshop.cz. Největší prodejce metalové módy u nás. Metalshop.cz.

0: Vítáme vás v našem klimatizovaném rebelském baru, kde bude ovšem dneska i asi pěkně horko.
1: Máme pro vás totiž pořádnou porci nefalšované rockové a metalové muziky, která vás 100% zahřeje.
0: No, jako by to bylo v létě potřeba, že jo? Hned ten první kousek hodně zaměstná váš termoregulační systém.
1: Máme pro vás klasickou sypačku od Metallica Seek and Destroy. Nedávno, když ji Metallica hrála na koncertě v Dublinu, se stala taková kuriózní věc.
0: Máš pravdu. Kytarista Kirk Hammett totiž ztratil rovnováhu a spadl z pódia přímo mezi diváky. Naštěstí se mu nic nestalo a díky fanouškům byl hned zpátky nahoře.
1: Kirk to vzal celé s humorem a pojmenoval tenhle incident Uklouzni a zničí.

0: Na rádiu Čas Rock nebo televizi Rebel pokračuje Rebelský bar, kterým vás i tentokrát provází Ivo Raška, Tomáš Michalík.
1: No a co nevidět, se k nám přidá i Tony Iommi, kytarista a skladatel legendární heavy metalové kapely Black Sabbath.
0: A od nedávna už není jenom hudebník, ale stal se taky rytíř.
1: Přesně tak, jak říkáš. Na začátku prázdnin se tenhle 78-letý chlápek dočkal obrovské pocty. Získal prestižní britské vyznamenání Member of the Order of the British Empire.
0: No, když to říkám, je to prostě rytíř. Oceněn byl za své celoživotní zásluhy v oblasti hudby i charitativní činnost.
1: Tak mu dodatečně gratulujeme. I my.

0: Dnešní díl pořadu Rebelský bar by se mohl klidně nést s podtitulem U velikána. Dalším hostem totiž bude Adrian Vandenberg.
1: Bývalý kytarista z Whitesnake má k návštěvě gastronomického zařízení o jeden důvod více. V příštím roce se totiž chystá oslavit půl století na hudební scéně.
0: A vzal to opravdu zodpovědně a velkolepě. Nechal se slyšet, že plánuje filmový dokument, nové album i knižní biografii.
1: No a pochopitelně nebude chybět ani speciální koncert. Ten se uskuteční v dubnu v Holandsku a fanoušci se mohou těšit jak na skladby od Whitesnake, tak od jeho kapely Vandenberg a dalších jeho bočních projektů.
0: No a popřát mu přijde pochopitelně řada kamarádů a kolegů z hudební branže.

0: Víš, co by to chtěl Tomáši?
1: Pivo.
0: No, to taky.
1: Vodku?
0: To taky.
1: Rum?
0: To taky. Ale přesto všechno ještě nějaký ženský element.
1: To je pravda.
0: Protože my jsme měli tady na baru tři pány, no a teď by to chtělo nějakým způsobem vyvážit tento nepoměr.
1: No tak na to bych tady měl jednu parádní věc v podání Epiky. Dáme si jejich živou verzi skladby Sirens of Blood and Water.
0: Já vím, kterou myslíš. Tu, kde se po boku Simone Simons představí i Alicia White Glutz, Elize Reid a Charlotte Wessels, jo?
1: Přesně tak. Tahle koncertní verze, kterou si co nevidět poslechneme, vznikla během dosud největšího samostatného vystoupení kapely, kdy vyprodala amsterdamský Zigodom.
0: Parádní věc a ke všemu rovnou čtyři fantastické zpěvačky na jednom pódiu.

0: Dnešní rebelský bar se dostal do svého závěru, ale myslím, že se nám podařilo přilákat velmi zajímavé hosty.
1: A nejenom nám. I když je letošní festivalová sezóna v plném proudu, některé festiáky už oznamují headlinery na další rok.
0: Tomáš Recht? A hodně parádní hosty třeba přilákali organizátoři Rock for People. V roce 2027 totiž do parku 360 v Hradci přijede kultovní americká punkrocková legenda Blink-182.
1: Už teď se těšíme. No ale my tady na Rebelu nebo na rádiu Čas Rock čekat tak dlouho nemusíme a pustíme si je teď hned.
0: Zároveň se s vámi loučíme a těšíme se na viděnou a naslyšenou zase příští týden.
1: Do té doby se opatrujte a užívejte si léto.

Letní roková jízda Rádia Čas Rock jede naplno. Naše rocková banda si už vyhrála lupeny na hororový cirkus, Tarju, Tublatanku a kupu dalších. A co ty? Od pondělí jsme zpátky s novou výherní větou a další náloží vstupenek. Letní roková jízda jede dál, jen na Rádiu

Zastavte se uprostřed týdne a oslavte s rádiem Čas Rock ty největší milníky hudební historie. Každou středu v odpoledním driveu otevíráme

0: Stříbrné jezero v Opavě bude znít rokem. Holba rok na grilu 2026. 24. a 25. července 2026. Lístky na www.časrok.cz. Nejsme jen rádio, jsme Čas Rok.
1: Hlavním partnerem festivalu je hypermarket Globus. Globus, tady se svět točí kolem vás. Partnerem je ProEx 2000. Střešní krytiny, okapové systémy a vše pro vaši střechu. ProEx 2000. Střechám opravdu rozumíme.
2: Festival se koná za podpory Moravskoslezského kraje a za podpory a pod záštitou statutárního města Opava.
3: Čas Rok.
0: Čas Rok.
4: Hledáte práci? Přidejte se k Maxihon Wheels v Ostravě Končicích. Stabilní zaměstnání, skvělé peníze a benefity. Maxihon, na lidech záleží.
5: Volejte bezplatně 800 800 872.
6: Stavebniny Janí. Malíři a natěrači, pozor! Materiály pro vaše projekty nakoupíte nejlevněji u nás.
7: Stavebniny Janí.
6: Maluješ-li dům či školu, uděláme to teď spolu.
0: Radio Čas Rok. I v létě hra.

0: Pozor, právě tebe hledáme. Huisman. Nabízíme práci bystrým a schopným lidem. Huisman. Našich zaměstnanců si opravdu vážíme. Práce@huisman.cz.
1: Máš to vysoko, máš to daleko.
2: Půjč si pracovní plošinu, zvedací plošinu od Mamet.cz. Mamet.cz. Půjčujeme plošiny.

Rock News. Brněnská rocková legenda Kern se po tvůrčí pauze vrací na koncertní pódia. Skupina představila výrazně obměněnou sestavu, ve které původní členy doplnili noví hudebníci. V tomto čerstvém složení kapela plánuje vyrazit mezi fanoušky.

Roadtripová komedie Nimrods, inspirovaná rannými léty kapely Green Day, zamíří 11. a 14. srpna do vybraných kin po celém světě. Billy Joe Armstrong, Mike Dirnt a Trey Cool se na filmu podíleli jako výkonní producenti. Green Day při této příležitosti vydali také nový single I'm Never Gonna Rip z oficiálního soundtracku.

Švédští Vikingové Amon Amarth poprvé v kariéře odložili elektrické kytary a vydali čistě akustický single Abhav. Skladba ukazuje, jak může znít melodický death metal u táboráku a slouží jako klidná ochutnávka před chystaným 13. studiovým albem.

0: Je to výška jako hrom, střecha, komín nebo strom? Zavolejte si vysokozdvižnou Iveco plošinu od služby Havlický. Na co nedosáhnete, vyřešíme. Více na službyhavlický.cz.
1: Už dál nemusíš hledat. Tady jsi správně. Čas rok na tvrdo. Pro všechny, kterým v žilách koluje metalová krev. Žádné kompromisy, žádné hranice. Rádio Čas rok na tvrdo. Metal, jak ho máš rád. Poslouchej nás i na play.cz.
2: Poslech může způsobit nekontrolovatelné mlácení.
3: Pravé léto s pravou rockovou muzikou. Pravé léto s pravou rockovou muzikou. Na rádiu Čas rok.

News, Rock News. Frontman kapely Iron Maiden Bruce Dickinson získal na londýnském ceremoniálu The Speaker Awards ocenění za nejlepšího živého řečníka. Zpěvák proměnil jednu ze svých tří nominací, ve kterých pořadatelé hodnotili schopnost bavit, inspirovat a motivovat publikum.

Fanoušci kapely Anthrax už vyhlížejí datum 18. září, kdy vyjde jejich 12. řadovka s názvem Cursum Perficio. Jako druhý degustační chod skupina před pár dny vypustila do světa single The Age of Perfection. K němu vznikl i parádní videoklip, který si vzal na starost Oscarový režisér Joel Harlow.

0: Eta extra slevy. Tyčový vysavač Eta Terrier s nástavci pro péči o srst vašich mazlíčků právě teď se slevou 30%. Ušetříte tak 2400 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu Eta. Eta, tady je doma.
1: Ve zpětným zrcátku mizí to, co znáš. Před tebou se otvírá nový svět a s tebou jedou ti nejlepší. Život je jízda. Motoplace. Všechno, co potřebuješ na mašinu. Motoplace.cz.
2: Už neztrácej čas. Robotické sekačky Husqvarna Automover od Hobby Profi Orlová pracují za vás. Sekačku nainstaluje a postará se Hobby Profi Orlová.

Horkon.cz. Svět filmu, premiér a seriálů tentokrát s pořádným rokovým nádechem. Film Time na rádiu Čas Rock. Filmové pecky, seriálové bomby a zákulisí, které vás posadí na zadek. Film Time. Filmy, jak je ještě neznáte. Každý čtvrtek od 20 hodin v premiéře a v neděli od 18 hodin v repríze. Jedině na rádiu Čas Rock.

Rock News. Mastodon vydali přibližně 35-minutový dokument The Mastodon in the Room, kterým vzdávají hold zesnulému skladateli, kytaristovi a zpěvákovi Brentu Hincovi. Zbývající členové v něm otevřeně mluví o jeho divoké povaze, problémech s alkoholem i okolnostech, které vedly k jeho odchodu z kapely.

Remasterovaná reedice alba Reload z roku 1997 vrátila Metallicu na přední příčky amerických hitparád. Nahrávka se dostala na první místo žebříčku Top Hard Rock Albums a do hlavního žebříčku Billboard 200 se vrátila na 16. příčce.

έχει να έχει κλασί.

Sobotní rejnou ze studia Rádia Čas Rok. No tak šup šup, hopa z těch lůžek, vstávat a cvičit, přátelé. Máme 8.57, no a to je nejvyšší čas vyskočit z postelí vstříc novému dnu. No to ovšem neplatí pro ty vizovické, které dneska čeká třetí den paření, tak si to tam pořádně užívejte a zdravíme do areálu likérky Rudolfa Jelínka. Co nás čeká za den z pohledu počasí, taky z pohledu konstelace hvězd, tak na to už se mrkneme za chvilku, uděláme si pohodový sobotní rozjezd, není kam spěchat. A tak se v klidu rozkoukávejte, pak si běžte udělat nějakou dobrou snídani, která vás příjemně nakopne, no a pak už užívejte sobotního dne naplno. No a na cože se můžete těšit k tomu rannímu rozkoukávání? Def Leppard. Do repráků k vám vyšlu taky Bastard. A přihodím třeba i Perl.

0: 58, tak pojďme tu sobotní pohodu nakopnout právě v chill. Fajn den!
1: Rádio Čas Rock. I v létě hrajeme pravou rockovou muziku.
2: Využijte slev na Zalandu. Ušetřete až 70% na stylových kouscích, které oživí váš šatník. Co si vezmu na sebe, když po práci vyrážím k vodě? Co si vezmu na sebe, když si chci užít festival naplno? Vyberte si ten pravý outfit na jakoukoliv příležitost a ušetřete až 70% nyní na Zalando.cz. Co si vezmu na sebe? Zalando.
3: Každý den

0: Šot Valašské Meziříčí. Místo, kde se potkává vášeň ke sklu s precizností. Tradice, která ožívá v každém detailu. Jsme skláři, jsme Šot.
1: Regionální, sezónní, zdravá a čerstvá zelenina jako z vlastní zahrádky. My jsme Farmalička Sedonice. www.farmalička.cz

Alan Lande na rádiu, čas rok 9 minut po 9 raní. Věřím, že tahle muzika přišla vhod, že ve vás pořádně rozproudila tu krev v žilách. No a dnešní 18. červencový den, přátelé, bude takový, že se nebudeme ani smažit ve vlastní šťávě, ale ani nebudeme mrznout. Čekají nás velmi líbivé a příjemné teploty mezi 22 a 26 stupni. Na jihu Moravy bude samozřejmě o něco víc, v maximech až 28. Obloha ta bude převážně oblačná, místy se objeví nějaké ty přehaňky a lokálně počítejte i se slabšíma bouřkama. No a Oscar ten zapadne 3 minuty po 21. hodině večerní. Aktuálně máme v Česku mezi 19 až 23, ale co mě velice udivuje, je pranostika na dnešní den. Ačkoliv svátek slaví Drahomíry, tak říká, že o svatém Kamilu má slunce největší sílu. No, těžko říct, co tím chtěl básník říct. Každopádně, naštěstí dneska to slunce takovou sílu mít nebude, a tak se nemusíte bát, že ať už vyrazíte kamkoliv, na výlet, do hor, někam do zoo, ti otužilejší třeba i k vodě, že byste se spálili. Užívejte krásného dne, který nás čeká, je celý před náma. A teď už Pearl Jam. Fajn poslech z Rádia Čas Rok.

0: Sensaci Zámek na vlnách Rádia Čas Rok. Tihle jsou zkrátka jedni z těch, kteří jsou tak nezaměnitelní, že jako pozná člověk snad za úplně každých okolností. Máme chviličku po 9:45, stále ještě ráno, je víkend, takže přátelé, vůbec na sebe netlačte, užívejte si víkendové pohody, v klidu se rozkoukávejte. No a nevím, jestli to máte třeba obdobně jako já když jako takhle ráno, ať už o víkendu nebo přes týden mám čas, tak samozřejmě šáhnu po tom internetu, mrknu, co se kde děje, jo, co jsou za novinky a snažím se tak nějak jako nasát nějaký ten všeobecný přehled. No ale někdy ty články, co se člověk jako nestačí divit, kroutí hlavou a klepe si na čelo. No mi teďka zase pobavil bizarní článek o tom, že prý údajně bijec Carlos Vémola, jo, který se teda má rozvádět, oznámili to jako s Lelou Ceterovou Vémolovou v dubnu. Moc dlouho jim to nevydrželo, co? No, tak že prý má údajně randit s nějakou další mladou influencerkou, jo? No a co myslíte, jak vypadá? No zase je to taková umělá pinda. No to je strašné, no ale tak dobrý, no už aspoň chápu, na koho jako zbývají tady ti vyumělkovaní lidé. Nicméně, to jenom tak jako pro zajímavost, my teďka pojďme zpátky na Rádio Čas Rok, kde je svět vždy za všech okolností v pořádku. My tady uměle nemáme vůbec nic, nicméně Milan Gelnár je stejně tak čistě přírodní muž, který nasává nejenom jako z té přírody, ale i z vesmíru energii, jo? No a on se nám po jednodenní pauze opět vrátil v plné síle, aby vám řekl, co pro nás na dnešek chystají hvězdy. Čemu se věnovat, nebo čemu se naopak vyvarovat a vyhnout v ten 18. červencový den? No, však on už vám to řekne sám. Milane, povídej. Ježiš. Ach jo, je ten víkend. Tak teď.
1: I tato sobota bude docela hektická. Republika se nachází v poměrně těžkých transformačních procesech, kdy staré umírá a rodí se nové na kvalitativně vyšší úrovni, což není vůbec jednoduché. Naštěstí hvězdy naznačují, že bychom se z toho všeho, co už se odehrálo v minulosti a ještě bude nyní odehrávat, můžeme poučit a konat bez ohledu na to, co se kolem děje, moudře a s nadhledem. Věnovat se tak budeme sami sobě, svým blízkým a všemu, co nám dělá dobře. Neděle by měla být ještě o něco příjemnější. Ne, že by se věci problémové neděli, ale budeme to brát spíše jako zkušenost, ze které budeme vycházet, až to bude důležité a tedy potřeba. Hvězdný víkend, rozzářenou auru a hvězdnou cestu životem vám přeje dvorní astrolog Rádia Čas, Milan Gelnár.
0: Milane, díky za tvá hvězdná poselství, co my bychom si bez tebe počali. No a teď už na Čas roku pojďme k další muzice. Chystá se Axel Rudy Pell, Bastardi a nebo třeba i Limetal. Fajn poslech.
2: Cože, ty máš 150 technobodů?
3: Jasně, jedu technotrasu, apka, výlety, body a hlavně odměny.
2: A kde to jako najdu?
3: Ve storu Technotrasa, až 30 zastávek po celém Moravskoslezsku. Jedeš taky?
2: No jasně.
3: Stáhni technotrasu a objevuj technické skvosty léta.

0: Jeden z jejich nejnovějších songů v řetězech se zpěvákem Marian 333. Máme, no skoro 3 minuty po půl desáté, je 9.32 a 30 sekund k tomu, jo, jako. No a tak, když to byly ty trojky, tak se to tak jako hodilo hezky spojit. U nás na čas roku se chystá Axel Rudipel a taky jedna podle vás. Takže pokud vám něco schází k té vaši sobotní snídani, k dlabanci, možná někteří už svačí, tak dejte vědět, čím bychom vám tu sobotu mohli zpříjemnit, podpořit a nakopnout. No a zapomněla jsem pozdravit sobotní dříče, takže prosím vás, vy, co jste v práci, tak držím palce, ať vám to pořádně uteče, stejně jako mě tady vždycky ve studiu. A věřím, že muzika, kterou chystám nejenom na další minuty, ale taky hodiny, vás bude v tom pracovním sobotním nasazení příjemně podporovat.
1: Rebelské léto je opět tady. Sleduj televizi Rebel, protože jedině my tě dostaneme na ty nejlepší rockové festiáky a koncerty. Pretty Maids na Holbě Rock na grilu, Iron Maiden, Marilyn Manson, Masters of Rock, Tři sestry, legendární Europe na megakoncertu Rádia Čas. Připrav si mobil a čekej. Jakmile se na obrazovce objeví soutěžní QR kód, naskenuj ho a výhra může být právě tvoje. Více info

0: Ladíte Rádio Časrok, sobotní ranní vysílání stále ještě. No a na telefonu už Stáňa. Halo, halo, ahoj.
1: Ahoj, Kiki, ahoj.
0: Tak povídej, přeháněj, my jsme se dlouho neslyšeli. Jak se máš, co děláš, jak užíváš letošní léto?
1: O, mám se dobře a užívám si i letošní léto.
0: No to prozrátě našim posluchačům, jak ho užíváš, kde ho často trávíš?
1: Často, no, tak hraju ze svou kapelou, tak hrajeme, máme vystoupení po zábavách a po soukromých akcích.
0: Hele, tak udělej si reklamu, jak se vlastně jmenujete?
1: Stanley Rock.
0: Stanley Rock, a píše se to anglicky?
1: Jo.
0: Dobrý, no takže slyšíte, jo, přátelé, kdybyste někdo chtěli kvalitní muziku na nějakou oslavu, svatbu, ježiš, pohřeb, no co radši tady nebudeme zmiňovat, tak víte, komu se ozvat? Nám a my vás pak propojíme se Standou. Prosím tě, a jaké plány konkrétně na dnešek? Co chystáš?
1: Tak na dnešek teď jsou v práci na půl dňa, poledne to zabalím a večer hrajeme v Dambořicích u Kyjova na motorkářským srazu.
0: No tak to slyšíte. Kdo to máte do Bambořic, ano. Do Dambořic, Dambořic, ano, do Dambořic blízko, tak se tam dneska stavte a budete se tam moc potkat i se Stáňou. Prosím tě, já ti moc děkuju za zavolání. Ty jsi samozřejmě vybral svoji srdcovou záležitost, klasiku Jirku Schellingera. Koho tím pozdravíme tímhle songem?
1: Tak samozřejmě tebe do rádia.
0: Děkuju. Že?
1: A všechen ten ansábl kolem, co tam máš. Hopa do Václavovic, jestli poslouchá. Dlouho jsem ho neslyšel. No a samozřejmě pro všechny ostatní, co poslouchají tady toto skvělý rádio.
0: Tak jo?
1: Jak říká ten jeden nejlepší rádio ve vesmíru.
0: To je hezké. Hele, užívej soboty, ať ti to v rachotě uteče a večer si užijte s chlapama hraní. Měj se krásně a ať se daří. Ahoj.
1: Ahoj, Kiki.

0: Holba Rok na grilu 2026. 24. a 25. července u Stříbrného jezera v Opavě. Vstupenky na www.časrok.cz. Nejsme jen rádio, jsme Čas Rok.
1: Hlavním partnerem je společnost Ryčny. Kovošrot a sběrné suroviny. Dejte šrotu druhou šanci. Vaše sběrna CZ. Vaše sběrna CZ.
2: Partnerem akce jsou Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava. Významná vodárenská společnost v regionu a dodavatel pitné vody ve skvělé kvalitě za každého počasí.
3: Partnerem je Laznet. Spolehlivé internetové připojení pro správné rockery. Pro Opavu a okolí zajistíme cokoliv. www.laznet.cz.
4: Festival se koná za podpory Moravskoslezského kraje a za podpory a pod záštitou statutárního města Opava.
5: Čas Rok.
0: Čas Rok.
6: ETA Extra Slevy. Tyčový vysavač ETA Terrier s nástavci pro péči o srst vašich mazlíčků právě teď se slevou 30%. Ušetříte tak 2400 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA. Tady je doma.
7: Tesco super výhodné, naše nejlepší nabídky týdne. Nyní za 79,90 vepřová krkovice kilo a Lakrum máslo 250 gramů za 22,90 do 21. července ve vybraných super a hypermarketech. Tesco, počítejte s námi.
8: Chaos v práci před letní dovolenou za vás nevyřešíme. Ale bezpečnost práce, tu my i v horkých dnech umíme. A kde vám s ní pomůžou? V BOZP Solution. Jednoduše jinak, jednoduše správně. Bo zákoník práce CZ.
9: Hledáte jistou práci?
10: Pojďte do Tatra Trucks v Kopřivnici a pracujte na našich ikonických vozech. Přijímáme nové kolegyně a kolegy do výroby i podpůrných týmů.
9: Nabízíme příspěvek na dopravu, dotované stravování, roční odměny až do výše 13. platu, různorodou práci a především zázemí silného a stabilního zaměstnavatele. Přidejte se k legendě jménem Tatra. Chci do Tatry CZ.
10: Víte, že pneumatiky nepatří do běžného odpadu. Odevzdat je můžete zdarma ve sběrných dvorech nebo servisech. Seznam najdete na tatra.cz.
1: Letní roková jízda Rádia Čas Rok jede naplno.
0: Naše roková banda si už vyhrála lupeny na hororový cirkus, Tariu, Tublatanku a kupu dalších.
1: A co ty? Od pondělí jsme zpátky s novou výherní větou
0: a další náloží vstupenek.
1: Letní roková jízda jede dál, jen na Rádiu Čas Rok.

se nám mění na čas roku v dopoledne za necelou půl minutku od 2:10 dopolední. No a v té se můžete těšit na další hudební skvosty. Bude Dio? Ježišmarja, kdybych viděla na to, co jsem si tam dala. Jo, Brian Adamse. No tak nic, no, tam jsem si to zapomněla dát takové to, abyste to měli tu správnou ukázku, ale u Masterplanu už to zase mám, takže budou i Masterplan.

0: nějaké ty fajn rockové tipy a třeba i novinka tohoto týdne. Desátá odbíjí, já jsem Kiki Střelcová, ladíte Rádio Časrok a mějte superovou sobotu.
1: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte.
2: Tento týden u nás. České rané brambory, kilo za 12,90 a jihočeské máslo 250 gramů s apkou za 34,90. Albert. Dle srovnání k 8.7.
3: Letní slevy ve Sportissimu jsou v plném proudu. Sleva až 50% na vybavení pro sport i volný čas. Zastavte se u nás na prodejně nebo vybírejte online z pohodlí domova. Sportissimo. Život v pohybu.
4: Pronájem zvedacích plošin pro kutily i stavaře.

0: Mongolská folk metalová partička založená v roce 2016. To jsou The Who. Ladíte Rádio Čas Rock, máme přesně 10 minut po 10. dopolední. Doufám, že si všichni užíváte probíhajícího víkendu společně s námi. No a my už jsme téměř v závěru 29. týdne letošního roku. Neskutečně ten čas letí. Svátek slaví Drahomíry. No a my se teďka podíváme na novinku toho 29. týdne, kterou nám tentokrát přinesla naše Hanička. Tak kdo jste neměli během týdne možnost si poslechnout, tak tady je.
1: Rádio Čas Rock, novinka týdne.
2: 9 let čekání je u konce, Plantážníci. YouTube nás letos potěší novou deskou a podle zákulisní šeptandy si budeme moci čerstvou nálož muziky pustit už po letních prázdninách. A co víc, budou to YouTube jako YouTube. Soudit můžeme už podle aktuálního singlu. Prostě i za sedmero horami, sedmero řekami, sedmero benzínovými pumpami, hluší, pidlo, ocí i pajdaví poznáme podle prvních tónů, že tohle jsou staří a zatraceně dobří Bono, Vox a spol. Tak co vy na to? YouTube Street of Dreams.
1: Rádio Čas Rock. Toto je novinka týdne.

0: Podcast Rock.
1: Šlonsky drval, chcete-li Slezský dřevorubec, tedy soutěžní utkání nejlepších dřevorubců, řezbářů a řezbářek, nejenom v regionu, ale i v zahraničí. Proběhne už zítra v neděli 19. července od 10 hodin dopoledne ve Vendrinském parku. No a jak sám říkal pořadatel Karel Turoň při našem povídání po telefonu včera, půjde o akci pro úplně všechny. Akce myslela teda nejenom na maminky, které budou moci obdivovat statné dřevorubce, ale pokochají se i tatínkové pohledem na švarné řezbářky, no a i o vaše ratolesti bude postaráno. Připraveny pro ně budou nejrůznější soutěže, ale děti se budou moct třeba i vzdělat v rámci lesní pedagogiky. Nemusíte myslet ani na chystání svačinek, protože o vás bude postaráno, na místě bude pestrý výběr dobrého jídla a pití. No a co se týče zajímavých disciplín, počas soutěžení, tak se můžete těšit například na výměnu řetězů na pile, odvětvování a nebo vyřezávání soch, která se dokonce nakonec bude dražit. A víte, na co já jsem si vzpomněla? To je úplně ideální muzika k tomuhle, k tomu téma a k téhle akci. Šlonsky drval už zítra, přátelé.

bylo takové na navnazení, že jo, té atmosféry, která se zítra bude udávat ve Vendrinském parku. No, tak a teď už pojďme zpátky k tomu, co nás chystá na čas roku. 4 minutky před 10:30 se chystají Plexi s Bryan Adams a nebo taky Masterplan.

nejtvrdší, nejrychlejší a nejlepší na metalové scéně. Metalmania každé úterý po 19. hodině na rádiu Čas Rock. Partnerem pořadu Metalmania je metalshop.cz. Největší prodejce metalové módy u nás. Metalshop.cz.

Postavte se uprostřed týdne a oslavte s rádiem Čas Rock ty největší milníky hudební historie. Každou středu v odpoledním driveu otevíráme

0: herečky právě slaví narozeniny, které songy rezonovaly v éteru a co se nám při nich vrylo pod kůži. Každou středu na rádiu Čas Rock mezi 17. a 18. hodinou.
1: Čas Rock. Rádio Čas Rock.

0: let na rádiu Čas Rock. Teď už se chystají Scars on the Broadway. On Broadway. No a taky jedna podle vašeho výběru. Takže dejte vědět, co byste rádi slyšeli, co byste rádi zařadili a já vám to mile ráda splním. 725331155.
1: ETA Extra Slevy. Tyčový vysavač ETA Terrier s nástavci pro péči o srst vašich mazlíčků právě teď se slevou 30%. Ušetříte tak 2400 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA. Tady je doma.
2: Letní limitka Peugeot startuje. Stylové SUV Peugeot 2008 už za 479 000 korun. Wow! Praktický Peugeot Rifter s velkým prostorem pro rodinu i dobrodružství jen za 524 tisíc korun. Wow! Léto začíná u Peugeotu.
3: Stavebniny Janík. Stavebniny Janík. Malíři a natěrači, pozor! Materiály pro vaše projekty nakoupíte nejlevněji u nás. Stavebniny Janík. Stavebniny Janík. Maluješ-li dům či školu, uděláme to teď spolu.
4: Hledáte práci? Přidejte se k Maxihon Wheels v Ostravě Končicích. Stabilní zaměstnání, skvělé peníze a benefity. Maxihon. Na lidech záleží.
5: Volejte bezplatně 800 872.

0: Ladíte Rádio Čas Rok, v republice se aktuálně hýbou rtutě teploměrů mezi příjemnými 20 až 25 stupni, převážně zatažená až oblačná obloha. No, takže to vypadá na ideální sobotu. Jenže pro některé zas tak ideální není, protože ji tráví v práci, stejně jako Jarek, který mě poprosil o nějakou muziku dle mého výběru pro všechny, co musí dneska při sobotě nedobrovolně makat. Rozumím, chápu, chce se mi říct, že soucítím s váma, ale nesoucítím, protože já jsem tady s váma ráda a dobrovolně. Nicméně budu se snažit na vás myslet, posílat vám i nadále další peckovní rockové a metalové fláky, díky kterým vám snad ten sobotní pracovní proces uteče. No a já jsem si teda dovolila vybrat Guns N' Roses. Tak tady je máte a ať se dílo daří.
1: Pravé léto s pravou rockovou muzikou. Na rádiu Čas Rock.

aj mňa tu horí ve studiu Rádia Čas Rok do ryti, ale nie maštal, ale pod ryťou doslova, lebo je 10.59, přátelé, jo? Nejvyšší čas jako uzavřít tu hodinu uplynulou a přivítat hodinu novou. 11. předobědovou, takže kdo se smolíte, chtěla už jsem to říct jinak, smolíte v kuchyni, jo, patláte sobotní oběd, tak doufám, že se vám dílo daří o fafrně, hlavně ať nic nepřipálíte, to by totiž byla velká škoda. No a po 11. opět moje maličkost Kiki Střelcová, taky pohled do kalendáře. No, bude toho mnohem víc, ale už teď vám můžu prozradit, že tady pro vás budu mít ještě jedno menší, větší překvapení. Tak zůstaňte s náma, 11. odbíjí, ladíte Rádio Čas Rok a mějte suprovou sobotu, sobotní. Víte, co jsem chtěla říct? Mějte suprovou sobotní neděli. No tak to je teda výborné. Ne, mějte suprový sobotní den, přátelé, samozřejmě.

0: slaví narozeniny.
1: Čau parto, tady Pepa z Forest Jump. Chtěl jsem popřát Rádiu Čas rok 15. narozeninám, pořád stejně skvělý moderátory, dobrý rozhovory a hodně ostrý zvuk. Společně to oslavíme 4. a 25. července na Holba Rock na grilu, kam se s Forest Jump strašně těšíme. Mějte se parádně a buďte dobří. Čau.
0: Díky za přání a volume doprava. Rádio Čas rok, nejsme jen rádio, jsme Čas rok.

0: úžasně pohodový Firehouse na vlnách rádia Čas Rock, 9 minut po 11. dopolední. Já doufám, že si všichni tu sobotu užíváte. No a já jsem vám slibovala jedno překvapení. Ale moment, moment, moment. Nic neříkej, to překvapení, protože já tady mám pro tebe antre. Vacha, já si teďka tady na to potrpím, víš?
1: Dobrý den, tady Aleš zase.
0: Tady chráněná dílna se vám hlásí.
1: Chráněná dílna, rádia Čas Rock je kompletní.
0: Ježiši. No tak, jak tak tušíte, v následujících minutách a hodinách bude veselo.
1: Bude.
0: Doufejme teda.
1: Ano, ano, ahoj,
0: my si rokeři, to
1: ahoj.
0: Užijeme, vy si to doufám užijete s námi. No a co nás čeká za pár minut?
1: To mi musíš napovědět.
0: Pohled do kalendáře.
1: Tak na to se těším, jsem zvědav, co tam všechno je.
0: Já, tak zůstaňte s náma a my už posíláme další muziku.
1: Mějte fajn poslech.
2: Radio Čas Rock. I v létě hraje.

0: Posloucháte Rádio Čas Rock s Kristýnkou a Alešem za mikrofonem. No a teď nám dohrála kapela Kiss. No a na to navážeme trošičku, protože nahlédneme do rockového kalendária.
1: No a s nimi se právě s Kissáky váže jedna taková, no řekněme, bizarnost. S přelomem tisíciletí jako přišlo spoustu nových věcí, myšlenek, nápadů, ale taky třeba šoku. No a o jeden takový se právě postarali pánové z kapely Kiss, kteří jako v rámci svého nového merče, si představte, začali nabízet stylovou rakev.
0: Jo? Rakev no. Na sobě měla podobizny všech čtyř zakládajících členů.
1: To chcete.
0: K tomu nechybělo logo a taky nápis Kiss Forever.
1: No nicméně, nenadarmo se jako říká, že na to, na co člověk myslí, tak si to přitahuje do svého života.
0: No a tohle byl bohužel tenhle případ. Když pánové začali nabízet tento bizarní produkt, netušili, že za 3 roky ji využijou pro svého kamaráda, kytaristu kapely Pantera. Dimebag Darrell se stal obětí hrůzného činu, kdy byl v prosinci roku 2004 zastřelen přímo na pódiu.
1: Ty, ale jak to tak vidím, tak celkově ten dnešní den jako v minulosti byl takový optimistický. Na protialkoholní léčení v roce 2008 nastoupil Ronnie Wood, kytarista Rolling Stones, který už jako alkohol přestal zvládat a měl ten alkohol na ním větší moc, než on by sám chtěl. No a tak bylo třeba se svěřit do péče odborníku. Nechceme jít radši zpátky od kalendáře raději k muzice?
0: No přesně tak, co tam, co bude následovat?
1: Hele!
0: Na co se těšíme?
1: Počkej. 38 Special, yes. Hej. Okay. Pak Korn, yes. A nebo třeba i ne kafe, čo?
0: A řekni ještě další těch 10,
1: to by šlo.
0: Co nás čeká, ne?
1: Five Finger Death Punch, AC/DC a tak dále.
2: Je to výška jako hrom, střecha, komín nebo strom? Zavolejte si vysokozdvižnou Iveco plošinu od služby Havlický. Na co nedosáhnete, vyřešíme. Více na službyhavlický.cz.
3: Cože, ty máš 150 technobodů?
4: Jasně, jedu technotrasu apka, výlety, body a hlavně odměny.
3: A kde to jako najdu?
4: Ve storu Technotrasa, až 30 zastávek po celém Moravskoslezsku. Jedeš taky?
3: No jasně.
4: Stáhni technotrasu a objevuj technické skvosty léta.
5: Už dál nemusíš hledat. Tady jsi správně. Čas rok natvrdo. Pro všechny, kterým v žilách koluje metalová krev. Žádné kompromisy, žádné hranice. Rádio Čas rok natvrdo. Metal, jak ho máš rád. Poslouchej nás i na play.cz.
6: Poslech může způsobit nekontrolovatelné mlácení.
7: Pravé léto s pravou rockovou muzikou.
8: Pravé léto s pravou rockovou muzikou.
7: Na rádiu Čas rok.

0: Five Finger Death Punch, tak se jmenovala kapela, která v 11 hodin 28 minut dohrála na rádiu Čas Rock, které posloucháte v obsazení Kristinky a Aleše. Tak, pokračujeme, Kristinko.
1: Já jsem si tady nepustila pod kres, já jsem se překlikla.
0: Tady si pracovala těma rukama na tom mixu.
1: Přesně. No a teď od nás, děcka, můžete to vzít jako takový jako víkendový tip na plány. Ostravské zoo se po neuvěřitelně dlouhých 11 letech podařil malý velký zázrak. Představte si, na svět tam přišlo žirafí mládě.
0: Je to kluk jak buk. Má se cíle k světu, ale pravda, zatím ho neuvidíte, protože zůstává schovaný před zraky návštěvníků zázemí žiraf pavilonu.
1: No ale malý pišgol jako už se pomalu začíná seznamovat s venkovními prostory, nicméně návštěvníci prý ho můžou s jeho maminkou zahlédnout z vyhlídky ostravské zoo a nebo při projížďce Safari Expressem.
0: No a teď trošičku zase odbočíme od tohle tématu, pokračujeme dále něčím trošku jiným, protože nejen, že nás čekají v příštím týdnu bujaré a veselé oslavy 15. rádia Čas Rock, ale ještě před nimi si bohužel ve středu 22. července připomeneme první smutné výročí, kdy nás navždy opustil princ temnoty, pan Ozzy Osbourne.
1: No a právě na tento den vyhlásilo jeho rodné město Birmingham pro svého nejslavnějšího rodáka, takzvaný Den Ozzyho. A pochopitelně i my na rádiu Čas Rock se tomuto velikánovi budeme věnovat.
0: Takže tolik ke všemu podstatnému, ať vám ani o víkendu nic neuteče.
1: A teď už na Čas Rocku i ne kafe.
0: Okay.
2: Rádio Čas Rock. I v létě hrajeme pravou rockovou muziku.

0: Alešem za mikrofonem, my vás zdravíme. No a přejeme, doufáme, že klidnou a pohodovou, ničím nerušenou sobotu.
1: To ti perfektně vyšlo do konce songu, to je profesionalita. Ty, a to se musíme jí naučit. No a teď mám pro tebe, Kristýnko, a nejenom pro tebe, i pro vás, rockeři, metalisti, rockový typ jak cip.
0: No nekecej, tak povídej, co tam máš?
1: No já se tě zeptám nejdřív takhle. Máš ráda, nebo znáš vůbec bouldering?
0: Hej, mluv na mě česky, já ty cizí slovička víš, že já a angličtina, to úplně nejde dohromady.
1: No tak ten bouldering, to je takové lezení bez zjištění, klidně i na skalách, ale i na speciálních stěnách k tomu určených. No, takže jsi to nikdy neskoušela, evidentně?
0: Ne, nikdy, no.
1: Pokud bys měla zájem a vůbec se toho nemusíš bát, protože tam se o tebe velmi dobře postarají, tak něco takového můžeš zažít v hangáru Ostrava.
0: No ale počkej, já jsem jako úplný zelenáč, já jsem fakt v životě se nedržela ani těch věcí, o které se zachytáváš.
1: Takže víš, o čem se bavíme.
0: Jo.
1: To se nemusíš vůbec bát, protože oni tam nabízejí snad více jako 100 různých lezeckých cest od úplných amatérů, začátečníků, kteří to prostě chtějí jenom zkusit, až po profiky. Takže neboj, můžeš zkusit.
0: Takže tam fakt přijdou na své úplně všichni.
1: No, přesně tak. A kdyby, milí rockeři, teď se budu mluvit k vám, jste měli i děti a neměli je kam dát, tak vůbec se nebojte, protože si je můžete vzít sebou, neboť tenhle ten prostor Hangar Ostrava nabízí i jaksi takové vyžití, užití, zábavu i pro děti, protože je tam takový dětský park.
0: No takže jste to slyšeli, to je super tip na víkend pro celou rodinku, my ti děkujeme. No a můžeme jít na další muziku, Battle Beast, AC/DC, anebo Beast in Black.
1: Mějte skvělý poslech.
2: Stříbrné jezero v Opavě bude znít rokem. Holba rok na grilu 2026. 24. a 25. července 2026. Lístky na www.časrock.cz. Nejsme jen rádio, jsme Čas Rock. Hlavním partnerem festivalu je hypermarket Globus. Globus, tady se svět točí kolem vás. Partnerem je ProEx 2000. Střešní krytiny, okapové systémy a vše pro vaši střechu. ProEx 2000. Střechám opravdu rozumíme. Festival se koná za podpory Moravskoslezského kraje a za podpory a pod záštitou statutárního města Opava. Čas rok.
3: Ve zpětným zrcátku mizí to, co znáš. Před tebou se otvírá nový svět a s tebou jedou ti nejlepší. Život je jízda. Motoplace. Všechno, co potřebuješ na mašinu. Motoplace.cz.
4: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte.
5: Tento týden u nás. České rané brambory, kilo za 12,90 a jihočeské máslo 250 gramů s apkou za 34,90. Albert. Dle srovnání k 8.7.

0: CZ. Za každého počasí se můžete spolehnout na český zahradní traktor Seko od Hobby Profi Orlová. Zahradní a lesní technika. Hobby Profi Orlová.
1: Letní roková jízda Rádia Čas Rock jede naplno. Naše roková banda si už vyhrála lupeny na hororový cirkus, Tarju, Tublatanku a kupu dalších. A co ty? Od pondělí jsme zpátky s novou výherní větou a další náloží vstupenek. Letní roková jízda jede dál, jen na rádiu Čas Rock.

0: slaví narozeniny.
1: Milé rádio Čas Rock, oproti traktoru si ještě cucák 15-letý, ale už úplné dítě nejsi. A já bych ti popřál mnoho dalších krásných let, spokojené posluchače, spokojené zaměstnance, milé empatické vedení a zkrátka a dobře, ať si stále takové, jaké jsi. Mějte se krásně, zdravím za celý traktor. Ahoj a všechno nejlepší.
0: Díky za přání a volume doprava. Rádio Čas Rock, nejsme jen rádio, jsme Čas Rock.

0: živelní Beast in Black v závěru 11. hodiny dopolední na rádiu Čas Rock.
1: S Kristinkou a Alešem za mikrofonem.
0: No a protože nám nastává doba obědvání, tak my vám teďka budeme podávat jeden chod lepší jak druhý a samozřejmě to podávání toho hudebního menu bude servírován v rámci švédských stolů, na kterých najdete.
1: Například kapelu Colin.
0: Výborně. Rozplývat.
1: A taky The Darts.
0: A pozor, pozor, třešnička na dortu.
1: No to já jsem si to chceš říct.
0: Jo, tak,
1: no to jsou tvoji oblíbenci nejvíc, Pretty Mates. No.
0: No musíme se připravovat na tu příští sobotu, ne?
1: Přesně tak.
0: Kurde, před nima neuděláme ostudu. No, rozumíte. No, nicméně, přátelé, my se podíváme taky po 12. do Německa a pak něco chystá Alešek. Já zatím sama nevím, co to je.
1: Jo, taky ne. Ale jo, já samozřejmě vím.
0: Sáček.
1: No, co si zajímavého o, řekněme, hubení komáru. To bych takhle asi...
0: Hubení komáru.
1: Hubení komáru. Jaký způsob existuje ještě další alternativní na hubení komáru?
0: Kromě.
1: Přesně tak.
0: Tak jo, zůstaňte s náma i po 12. Dobrou chuť k obědu. Přeji ze studia Rádia Čas Rock.
1: Kristinka.
0: A Alešek. Rádio Čas
2: Rock. Mobil? Mega sleva. Kávovar? Mega sleva. A vy váš? Taky mega sleva. Na Alze jsou jich teď tisíce, i na drogerii nebo kosmetiku. A když do půlnoci objednáš, ráno v Alza boxu máš. Ušetři v megaslevách na alza.cz.
3: Letní slevy ve Sportissimu jsou v plném proudu. Sleva až 50% na vybavení pro sport i volný čas. Zastavte se u nás na prodejně nebo vybírejte online z pohodlí domova. Sportissimo. Život v pohybu.
4: Regionální, sezónní, zdravá a čerstvá zelenina jako z vlastní zahrádky. My jsme Farmalička Sedonice. www.farmalička.cz.
3: Šot Valašské Meziříčí. Místo, kde se potkává vášeň ke sklu s precizností. Tradice, která ožívá v každém detailu. Jsme skláři, jsme Šot.

0: Bim bam, bim bam.
1: Bim bam.
0: Bim bam. Prosím vás, ladíte rádio čas rok, jo? Nebojte, ano, nepřeladili jste nejsme, na bimbající rádio.
1: Nejsme v kostele ani nic takového, pořád jsme tady ve studiu rádia čas rok, kde právě dozněla kapela Running Wild. Máme 12 hodin, 11 minut, sobotu 18. července. A jenom připomínám ještě jednou, ladíte rádio čas rok s Kristýnkou a Alešem za mikrofonem. No a teď jenom tak jako, kdo by měl rád komáry? Začnu takhle náhodně, jakoby.
0: Se obávám, že nikdo. Ani dva francouzští inženýři je v lásce, přátelé, rozhodně nemají. A tak si představte, vyvinuli autonomní dron, který je hubí.
1: Tento malý dron přesně komára najde díky jeho velmi specifickému zvuku křídel pomocí ultrazvukového sonaru a rozfláká svými čtyřmi rotory.
0: Víme, jak ten zvuk je otravný, že? Tak se to asi najde snadno. No nicméně, sám se dobíjí a je schopen naprosto automaticky hlídat určenou oblast.
1: Takže si prostě sám vyletí, roztentuje komára a zase si někam přistane.
0: No, je to zajímavý nápad, ovšem. Ta cenovka, že? Ta je poněkud, přátelé, vyšší, než jako by se nám líbilo.
1: Do prodeje se chystá v přepočtu za něco přes 23 tisíc korun. To je zatím stále levnější sprej nebo papuč, ale budu o pořízení uvažovat. Komár nám tu lítá teďkom. Sakra, sakra. Počkej, počkej, na něho něco mám. Po něm.

Loni jste na festivalu prolili hrdle přes 30 000 piv holba a snědli neuvěřitelných 1298 sekaných v housce. Překonáme letos tyhle rekordy. Skvělé kapely, pěnivý mok a tuny parádní bašty už se chystají. Přijď na holbu, oslav s námi 15 let Rádia Čas Rock a užij si jídlo, pití a muziku.

0: harem. Harem s karem?
1: Harem tvůj?
0: Tak ne, já zatím nemám, ale uvažuji o tom. Na Radiu 6 roky, čte se to tak?
1: No, možná, já přečetl bych to jinak, ale...
0: Nevadí, nevadí. Přátelé, aktuální zpráva tady od nás z Ostravy. Začalo nám tady pršet. Alešek se díval, prej mají padat provazy, jo? Má to jako zesílit, ale aktuálně to je takové jako fajné, příjemné na osvěžení. No, ale my tady pro vás máme bohužel jednu špatnou zprávu z tábora německých rejč.
1: No, ti jsou bohužel nuceni zrušit plánované koncerty kvůli zlému zdraví frontmana kapely Petra Wagnera alias Peeveeho.
0: Tím pádem kapela nedorazí ani do rokových hranic v sobotu 8. srpna, kdy měli v místním letním kině přivést českému publiku a českým fanouškům pořádnou dávku energie.
1: No bohužel, co se týká letních koncertů, tak o těch pánové zatím nerozhodli. Nicméně se vyjádřili, že situaci budou vyhodnocovat průběžně a samozřejmě informovat svoje příznivce o případných změnách.
0: Zpěvák už poslední dva koncerty odehrál v Sedě a bohužel poslední kontrola u lékařů ukázala, že je jako nutné, aby okamžitě podstoupil léčbu.
1: S čím konkrétním Peter Wagner zápasí, není jasné, ale přejeme mu, ať se dá co nejdřív dokupy a je brzy zdrav.
0: Stejně jako vy všichni, co třeba v těchto dnech řešíte nějaké zdravotní obtíže, tak se držte a posíláme hodně sil.
2: Rádio Čas Rock. Pravé rockové rádio.
3: Cože, ty máš 150 technobodů?
4: Jasně, jedu technotrasu apka, výlety, body a hlavně odměny.
3: A kde to jako najdu?
4: Ve storu Technotrasa, až 30 zastávek po celém Moravskoslezsku. Jedeš taky?
3: No jasně.
4: Stáhni Technotrasu a objevuj technické skvosty léta.

Rebelské léto je opět tady. Sleduj televizi Rebel, protože jedině my tě dostaneme na ty nejlepší rockové festiáky a koncerty. Pretty Maids na Holbě Rock na grilu, Iron Maiden, Marilyn Manson, Masters of Rock, Tři sestry, legendární Europe na megakoncertu Rádia Čas. Připrav si mobil a čekej. Jakmile se na obrazovce objeví soutěžní QR kód, naskenuj ho a výhra může být právě tvoje. Více informací

0: Ježiši Kriste. No, přátelé, no, abychom jako nikoho neurazili, jo, ale prostě zase je tady fakt chráněná dílna.
1: Dal jsem si jinak sluchátka, abyste viděli.
0: Na jednorožce, ale však se dneska cítí být jednorožcem. Ladíte rádio Časrok, máme přesně 12:30 odpolední a mě by Aleši zajímalo, jestli si třeba jako malý klouček, ale mě jo.
1: Na mě ne.
0: Jestli si jako malý klouček třeba někdy zachraňoval nebo pohřbíval mrtvá zvířátka, jestli si měl jako k tomu takový vztah. Protože já to dělala, víš, tak...
1: Jakože jsi našla venku třeba ježka, nebo...
0: No člověči, jednou jsem našla chudáka takového, ale on už byl takový, no, polomrtvý asi. A mě ho bobenka bylo líto, tak jsem ho tehdy vzala do nějaké riflové bundy. Přenesla jsem ho od cesty, protože on byl
1: cesty.
0: U cesty.
1: No, tak ten byl docela rozjetý, ne?
0: Přenesla... Ne, on byl právě ještě v celku a ještě dýchal chudák. Aha. No, ale už to měl asi za pár. Ježiš, myslím, bude chtít plakat. No, a tak jsem ho odnesla jako do pole, daleko do pole. No a potom, když jsme třeba chodívali po horách a viděla jsem tam něco mrtvého, tak jsem vždycky dělala pohřeb, že jsem aspoň už kupla kvítko a položila to na to zvířátko.
1: Já
0: chápeš?
1: Už jsem se obával, že historicky tahala domů a doma to pohřbila.
0: Tak to naštěstí ne, ale věřím, že i tací mezi námi jsou. Taška
1: plná zvířátek, ty. Nevím, jak bych si srnku brala. To je jedno. Každopádně já...
0: byla na guláš.
1: Já maximálně tak pohřbíval své potkánky dva, které jsem kdysi měl, ale jinak ne.
0: No ale dovedeš si představit, že třeba by ten potkan dostal zástavu a ty bys ho začal oživovat? Dýchání
1: tak to bych ho teda pěkně zmáčkl, no dýchání z úst do úst, to byl jak ten balonek. by...
0: No ale představ si jako jo, dnešní moderní doba je na tom tak vysoce, na takové vysoké úrovni, že si představujete vtipné, že normálně v kalifornském Oaklandu teďka hasiči ošetřovali neobvyklého pacienta. Víš, co normálně oživovali? Nebo zachraňovali? Normálně holuba.
1: A tomu dali dýchání z úst do zobáku?
0: Hele, no málem, ale normálně, jako nejseš daleko od pravdy, protože si představ, že oni mu dali kyslíkovou masku. Chápeš? Maska větší jak holub, jo? A normálně evidentně mu ho to zachránilo,
1: tak
0: no.
1: Tak ten asi se nezastavil dodnes, ne? Že na kyslíku ještě
0: asi jo, možná doletí tady k nám. No a nicméně, jako je to takový paradox, tady u nás jsou holuby přemnožení a v Kalifornii je zachraňují. No.
1: To je teda masakr.
0: No nicméně, přátelé, tak tolik jako na okraj, jo, abyste věděli, co se třeba děje i za velkou louží. No a protože za chvilku vás opustím a přenechám vás čistě Aleškovi, on zase bude tvrdit, že s nedůvěrou, jo, ale už s důvěrou, tak mi ještě dejte vědět, co byste rádi chtěli zahrát teď od nás dvou.
1: No, tak pište si číslo 725.
0: 33.
1: 1-1.
0: 5-5. A mezi tím Phil Campbell.

0: Na rádiu Čas Rock doznívá Phil Campbell ve 12 hodin 38 minut. No a my teďkom na přání budeme hrát Michalovi,
1: který si poprosil o Within Temptation a krásnou Sharon Den Adel. Nejenom pro všechny posluchače, rockery, ale taky pro sebe, prý k tomu sobotnímu odpočinku.
0: No, Michal má vkus.
1: No, tak vy se, přátelé, Michalem inspirujte, užívejte probíhajícího víkendu. Moje maličkost Kiki Střelcová se loučí, ale Alešek Krejčí zůstává.
0: Budu se těšit za malý okamžik.
1: No a tady už Within Temptation. Tak čau.
2: Radio Čas Rock. Pravé rockové rádio.

0: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte.
1: Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti, kilo za 74,90. A cukr bílý krupice, kilo s apkou za 9,90. Albert. Dle srovnání k 8.7.
2: Ahoj, tady Cenfluencer. Teď nemůžu mluvit, protože procházím tisíce produktů za ty nejnižší ceny na Allegro. Podrobnosti najdeš na allegro.cz v sekci Záruka nejnižší ceny. Užívej si víc za méně. Allegro.
3: Jste automechanik, autoelektrikář nebo CNC obráběč a hledáte jistou práci? Pojďte do Tatra Trucks v Kopřivnici a pracujte na vozech, které zná celý svět. U nás najdou různorodou práci jak zkušení borci, tak nováčci. K tomu navíc příspěvek na dopravu, dotované stravování, roční odměny až do výše 13. platu a především zázemí stabilního zaměstnavatele. Přidejte se k legendě jménem Tatra. Chci do Tatry.cz.
4: Chaos v práci před letní dovolenou za vás nevyřešíme. Ale bezpečnost práce, tu my i v horkých dnech umíme. A kde vám s ní pomůžou? V BOZP Solution. Jednoduše jinak, jednoduše správně. Bo zákoník práce.cz.
5: Svět filmu, premiér a seriálů tentokrát s pořádným rokovým nádechem. Film Time na rádiu Čas Rock. Filmové pecky, seriálové bomby a zákulisí, které vás posadí na zadek. Film Time. Filmy, jak je ještě neznáte. Každý čtvrtek od 20 hodin v premiéře a v neděli od 18 hodin v repríze. Jedině na rádiu.

0: rok slaví narozeniny.
1: Halo, halo, tady je Poli a Insania. 15 let, tak to už můžete poslouchat mládeži nepřístupnou hudbu. A my vám s Insánií přejeme, ať jste tu do stovky. A čistý frekvence. Nazdár.
0: Díky za přání a volume doprava. Rádio Čas Rock. Nejsme jen rádio. Jsme Čas Rock.

Hudba Praha uzavřela vysílání Kristýnky, která mi s obří nelibostí, ještě většími obavami a nedůvěrou předala vysílání, což znamená, že příští 4 hoďky patří jen a pouze nám. Zdravím všechny aktuálně pracující i nepracující, užívající si volno. Do svého 4hodinového kecání jsem vám, nebo jsem pro vás, připravil mnoho informací a zajímavostí. Hned v úvodu nás čeká například zmínka letní rokové jízdy Rádia Čas Rock, pozvánka do hangáru Ostrava a další. Samozřejmě nezapomínáme i na muziku, ku příkladu v podání Metallica. A nebo krásný song Who's Crying Now od kapely Journey. A nebo co říkáte na Offspring. Kdo se právě nachází u sobotního výkrmu? Mějte dobrou chuť a skvělý poslech Rádia Čas Rock vám přeje Aleš.

0: Pozor, právě tebe hledáme. Hujsman. Nabízíme práci bystrým a schopným lidem. Hujsman. Našich zaměstnanců si opravdu vážíme. Práce@hujsman.cz.
1: Máš to vysoko, máš to daleko.
2: Půjč si pracovní plošinu. Zvedací plošinu od Mamet.cz. Mamet.cz. Půjčujeme plošiny.

0: Na rádiu Čas Rock dohrála Tania s písní Ďábel se Svatozáří. 13 hodin, téměř 11 minut. No a dnes je sobota 18. července, což znamená, že svůj svátek oslavují Drahomírové a Drahomíry, jména slovanského původu. Tato jména vznikla součením slov drago, jakožto drahý, a mír, což je pochopitelně pokoj, klid. Slepením těchto dvou významů vzniklo ta nebo ten, jejíž cesty jsou mír. Drahomírové, Drahomíry, všechno nejlepší k vašim jmeninám. No a za malý okamžik, Amarante, a teď ke slovu přizvu Milana Gilnara a jeho sobotní horoskopy.
1: Tato sobota bude docela hektická. Republika se nachází v poměrně těžkých transformačních procesech, kdy staré umírá a rodí se nové na kvalitativně vyšší úrovni, což není vůbec jednoduché. Naštěstí hvězdy naznačují, že bychom se z toho všeho, co už se odehrálo v minulosti a ještě bude nyní odehrávat, můžeme poučit a konat bez ohledu na to, co se kolem děje, moudře a s nadhledem. Věnovat se tak budeme sami sobě, svým blízkým a všemu, co nám dělá dobře. Neděle by měla být ještě o něco příjemnější. Ne, že by se věci problémové neděly, ale budeme to brát spíše jako zkušenost, ze které budeme vycházet, až to bude důležité a tedy potřeba. Hvězdný víkend, rozzářenou auru a hvězdnou cestu životem vám přeje dvorní astrolog Rádia Čas, Milan Gilnar.

Rockeryska. Jistě mnozí z vás postřehli letní rokovou jízdu rádia Čas Rock. A pro ty, kteří z nějakého důvodu nepostřehli, vám něco k tomu zmíním. Jak to funguje? Co to je? Letní roková jízda rádia Čas Rock je soutěž, kde můžete vyhrát lístky na super koncerty. Ale jak? No musíte pořádně poslouchat a mít to štěstí se dovolat do studia. Totiž během dne se v každé frekvenci rádia skládá postupně výherní věta ze 4 slov. Začíná se v ostrém budíčku, kde se vám postupně odhalí první dvě slova věty, další třetí slovo přidá ve vysílání proky, no a pak to ukončuje Hanička v odpoledním driveu, kde zazní poslední čtvrté slovo a následně také výzva pro vás posluchače, abyste zavolali do studia na telefon 725-33-1155 a řekli správně znění celé věty. A hotovo, můžete vyhrát lístky na festiák. Tak jednoduché to je, stačí poslouchat. No a pokud jste nezaznamenali některá slova věty, protože jste třeba zrovna neposlouchali rádio, nezoufejte, obvykle se předchozí slova věty ve vysílání náhodně zopakují. Jen dodám, soutěž probíhá ve všední dny. Tolik k letní rokové jízdě rádia Čas Rock. Mnozí z vás jste již vyhráli, takže gratuluji a vám dalším držím pěsti pro štěstí. Teď zase hudba. Čeká na nás Sonata Arktika.

zabavte se uprostřed týdne a oslavte s rádiem Čas Rock ty největší milníky hudební historie. Každou středu v odpoledním driveu otevírám

0: Boy.
1: Big Boy od Die Happy na rádiu Čas Rock při sobotě 18. července. 13 hodin 28 minut za pár vteřin 29 minut. Takže už by tak mohl nastat čas pro vás, milí rockeři a metalisti. Takže se mi sem klidně ozvěte o ten svůj song na přání na telefonní číslo 725 33 11 55.

0: Offspring na rádiu Čas Rock, 13 hodin 33 minut a mě se sem do studia dovolal Petr. Ahoj, zdravím tě.
1: Ahoj, zdravím tě, všechny rockery.
0: Čau. Tak zpust, co bys chtěl zahrát? Komu?
1: Tak jsem tě požádal, jestli budeme ready, ty jsi říkal, že můžeme ready, tak budeme ready teda. No a pustíme to všem rockerům, co poslouchají, ale hlavně kluku holkám na jednu stopu, co teďkom jedou a jedou v dešti, protože my jsme taky chtěli na jedné stopě, nakonec jsme to, kvůli počasí jsme to zabalili na plechovku, takže ať jsou opatrní prostě.
0: Tak jo, to je rozhodně jim přejeme, dávej bacha, klouže to, může to klouzat, bývá to nevyzpytatelné na těch cestách, takhle na motorce.
1: Přesně, no.
0: Tak jo, užijte si jízdu, užijte si cestu, no, povídej.
1: Děkuju moc.
0: OK, takže už nechceš nic doříct, protože se mi zdálo, že tam něco ještě... OK, tak jo, užijte si dovolenou.
1: Dobrá, díky moc.
0: Měj se pěkně, čau.
1: Ahoj, zdraví.

0: Budeme rejdit od Aleše Brichty na rádiu Čas Rock. Aleš Brichta, jeden z interpretů, který se objeví příští víkend na velké oslavě 15. narozek rádia Čas Rock na Holbě Rock na grilu. O Holbě dnes ještě budu mluvit, ale teď...
1: Rádio Čas Rock, kam za sportem?
0: Přesně tak, kam za sportem?
2: Horolesci, horoleskyně, horolesčata, nelezte na skálu, co je hodně špičatá.
0: Horolezci, horoleskyně, horolesčata, zkrátka všichni jenž rádi lezou. Mám pro vás jeden speciální tip. Hangar Ostrava vás zve do největšího boulderingového centra v Moravskoslezském kraji. Kdo netuší, co to je? Bouldering je lezení bez lana, na skalách, případně na speciálních stěnách, které jsou k tomu určené. A nemálo jich je právě v Hangaru Ostrava. Nemusíte být žádní profíci, lezci, protože prostor je tam i pro ty z vás, kteří si to chtějí vyzkoušet úplně poprvé. Na místě naleznete 1500 metrů čtverečních lezecké plochy, více než 100 lezeckých cest od začátečníků po profíky. No a kdybyste s sebou chtěli vzít děti, na ně se v hangaru také myslí. Na místě se nachází dvoupatrový dětský park s různými atrakcemi. A pokud se budete chtít občerstvit, k dispozici je také bistro a kvárna. Hangar Ostrava naleznete na Porubě, nebo teda na Porubě, v Porubě, na adrese nad Porubkou 2405. Mrkněte na stránky hangarostrava.cz.
1: Holba Rock na grilu 2026.
3: 24. a 25. července u Stříbrného jezera v Opavě.
1: Vstupenky na www.časrock.cz.
3: Nejsme jen rádio, jsme Čas Rock.
4: Hlavním partnerem je společnost Ryčny. Kovošrot a sběrné suroviny. Dejte šrotu druhou šanci. Vaše sběrna CZ. Vaše sběrna CZ.
5: Partnerem akce jsou Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava. Významná vodárenská společnost v regionu a dodavatel pitné vody ve skvělé kvalitě za každého počasí.
6: Partnerem je Laznet. Spolehlivé internetové připojení pro správné rockery. Pro Opavu a okolí zajistíme cokoliv. www.laznet.cz.
7: Festival se koná za podpory Moravskoslezského kraje a za podpory a pod záštitou statutárního města Opava.
1: Čas Rock. Čas Rock.
8: Hledáte práci? Přidejte se k Maxihon Wheels v Ostravě Končicích. Stabilní zaměstnání, skvělé peníze a benefity. Maxihon, na lidech záleží.
9: Volejte bezplatně 800 800 872.
10: Stavebniny Janík.
11: Malíři a natěrači, pozor! Materiály pro vaše projekty nakoupíte nejlevněji u nás.
10: Stavebniny Janík.
11: Maluješ-li dům či školu, uděláme to teď spolu.
12: Letní rocková jízda rádia Čas Rock jede naplno.
13: Naše rocková banda si už vyhrála lupeny na hororový cirkus, Tarju, Tublatanku a kupu dalších.
12: A co ty? Od pondělí jsme zpátky s novou výherní větou.
13: A další náloží vstupenek.
12: Letní rocková jízda jede dál, jen na rádiu Čas Rock.
11: Pravé léto s pravou rockovou muzikou. Radio Jazz Rock.

0: 13 hodin 58 minut, úvodních společných 60 minut. Mé přítomnost v rádiu Čas Rock uzavřeli Danko Jones. Skoro tady máme 14 hodin, což pro nás bude znamenat náhled do minulosti událostí světa, pár informací o jednom českém vynálezci z dob dávno minulých a moře hudby, třeba Whitesnake. Nabídnu také Billy Talent. A nebo poctivý, klasičtí Queen. Příjemné odpoledne s rádiem Čas Rock přeje Aleš. Užijte si poslech.
1: Poslechneš si klasiku. Něco nové.

0: rok slaví narozeniny.
1: Ahoj, tady Kuba Ryba, zdravíme vás z Festiáku od Rybiček 48 letí. Obrovský pozdrav pro rádio Čas Rok. A my vám přejeme všechno nejlepší k 15. letům. My příští rok slavíme 25 a nebojte, vy nás jistě jednou doženete.
2: Jo.
0: Díky za přání a volume doprava. Rádio Čas Rok. Nejsme jen rádio. Jsme Čas Rok.

Crying in the Rain od kapely Whitesnake. Na rádiu Čas Rock při sobotě 18. července 14 hodin 12 minut. No a milí rockeři, mám pro vás malý náhled do historických událostí dnešního data, tedy 18. července. Pojďme se spolu vnořit do minulosti. V roce 1965 odstartovala sovětská sonda Zond 3, která proletěla kolem měsíce. Pořídila 25 černobílých snímků. A nyní by se měla pohybovat mezi oběžnými dráhami Země a Marsu. V roku 1966 z mysu Canaveral na Floridě vzletěla k nebesům vesmírná loď Gemini 10, chcete-li Gemini 10, na 70-hodinovou misi. No a v roce 1968 byla založena firma Intel. Stalo se tak v Kalifornii. Intel je největším světovým výrobcem polovodičových obvodů a procesorů. No a roku 1891 byl v Praze odstartován provoz první elektrické tramvaje na takzvané Křižíkově elektrické dráze na Letné v Praze. O Františkovi Křižíkovi, českém významném vynálezci, vám dnes ještě za malý okamžik co si zmíním. Teď jen v rychlosti pár jmén, která dnes slaví narozeniny. Mezi dnešními oslavenci je například Pavel Bém, politik, horolezec, dále slaví Vin Diesel, americký herec, režisér, producent akčních filmů, anebo Kristen Bell, což je herečka, zpěvačka, scénáristka. No a pokud slaví narozeniny i někdo z vás posluchačů, přeji všechno nejlepší, teď zpátky k muzice. Čas rok.

0: Úspěšně zapojení od kapely Iné kafe na rádiu Čas Rock. 14 hodin 21 minut. No a když jsem se před malou chvíli zabýval dějinami dnešního data, řekl jsem, že zmíním pár zajímavostí i o Františkovi Křižíkovi, jenž žil mezi léty 1847 a 1941. Franta byl uznávaný český vynálezce, technik. Měl v skutku přehled ve více technických směrech. Například vytvořil ústřední přestavování kolejových výhybek a vymyslel signalizační zařízení, což tehdy velmi silně omezilo riziko srážek vlaků. Díky financím získaných z prvotních vynálezů měl možnost objevit se na tehdejší pařížské světové výstavě techniky, kde uviděl elektrickou obloukovou lampu. Mimochodem, oblouková lampa, jak už název napovídá, je zdroj světla, který vzniká hořením elektrického oblouku mezi dvěma elektrodami. Prostě taková silná stálá jiskra. No a jeho nápad, kterým se proslavil, bylo zdokonalení této lampy tak, že byla samočinně regulována vzdálenost elektrod, kterými se samozřejmě hořením onoho oblouku upalovali a zkracovali, nebo teda které se upalovali a zkracovali, takže bylo nutné neustále nastavovat. Dále se zabýval také elektromobilitou, sestrojil vůbec první elektromobil na světě. Zkrátka, František byl českým průkopníkem elektrotechniky a skvělým samoukem. A co vy, rockeři? Podařilo se vám někdy vymyslet něco, na co jste hrdí? Klidně se pochlupte na studiovém WhatsAppu Rádia Čas Rock. Teď zase muzika, za malý okamžik zazní Avenged Sevenfold.
1: Je to výška jako hrom, střecha, komín nebo strom? Zavolejte si vysokozdvižnou Iveco plošinu od služby Havlický. Na co nedosáhnete, vyřešíme. Více na službyhavlický.cz.
2: Cože, ty máš 150 technobodů?
3: Jasně, jedu technotrasu Apka, výlety, body a hlavně odměny.
2: A kde to jako najdu?
3: Ve storu Technotrasa, až 30 zastávek po celém Moravskoslezsku. Jedeš taky?
2: No jasně.
3: Stáhni Technotrasu a objevuj technické skvosty léta.
4: Metalmania. Nejtvrdší, nejrychlejší a nejlepší na metalové scéně. Metalmania každé úterý po 19. hodině na rádiu Čas Rock. Partnerem pořadu Metalmania je metalshop.cz. Největší prodejce metalové módy u nás. Metalshop.cz.

0: dál nemusíš hledat. Tady seš správně. Čas rok na tvrdo. Pro všechny, kterým v žilách koluje metalová krev. Žádné kompromisy, žádné hranice. Rádio Čas rok na tvrdo. Metal, jak ho máš rád. Poslouchej nás i na play.cz.
1: Poslech může způsobit nekontrolovatelné mlácení.

4 minuty po půl třetí nám na rádiu Čas Rock dozněli Queen s písní Fat Bottom Girls. A teď zase opět nastává váš čas, milí rockeři a metalisti, abyste si napsali nebo zavolali o ten svůj song na přání na telefonní číslo 725 33 1155.

0: tuto chvíli za sebou Billy Talent a já mám na drátě Maxe, zdravím tě, čau.
1: Čau, čus, pusti paku, všetky zdravím.
0: Já tebe taky. Tak spust?
1: No, tak jasné. Zahrajem si na psaní, že ano?
0: No, samozřejmě. No. A bude to Powerwolf.
1: Bude to Powerwolf, samozřejmě. Teď jsem zdupal kruháč.
0: No, tak
1: takže
0: opatrně.
1: Musím trochu doprava. Už jsem zpátky.
0: Už jsi zpátky, no. To...
1: Už jsem zpátky. No, pošleme to všem na hezké odpoledne. Kdyby náhodou Pačes poslouchal, pošleme to Pačesovi, protože Pačes byl tak dobrý a odvez nás na jeden den na Mastry. Byli jsme ten první den na Mastrách, bylo to úžasné opravdu, samozřejmě, že? Takže jsem se vyřádil, vybrbnul, fotka s rockerkama, táhne spousta kritiky, tato, ty cipe starý, ty si zachladný puberťák, v 65 rokách se necháš počít s rockerkama, říkám, no a co,
0: to
1: a nikdo mě políbí.
0: Tak to má být.
1: A bylo to parádní, krásný zážitek.
0: Jo, tak to jsem rád. Tak jo, prosím tě, dobře dojeď, dávej pozor na cestách.
1: A... No víš, že budu dávat pozor, musím jezdit pomalu a opatrně.
0: Přesně tak, a za malý okamžik už jsou pro tebe připraveni Powerwolf. Tak užívej sobotu.
1: A mějte se všechny hezky.
0: Ty taky, čau.
1: Čau.
2: Mobil, mega sleva, kávovar, mega sleva. A vyváš, taky mega sleva. Na Alze jsou jich teď tisíce, i na drogerii nebo kosmetiku. A když do půlnoci objednáš, ráno v Alza boxu máš. Ušetři v megaslevách na alza.cz.

0: jihočeských sadů. V Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
1: Všude zdejší, všude je fajn.
2: Hledáte jistou práci? Pojďte do Tatra Trucks v Kopřivnici a pracujte na našich ikonických vozech. Přijímáme nové kolegyně a kolegy do výroby i podpůrných týmů. Nabízíme příspěvek na dopravu, dotované stravování, roční odměny až do výše 13. platu, různorodou práci a především zázemí silného a stabilního zaměstnavatele. Přidejte se k legendě jménem Tatra. Chci do Tatry.cz. Víte, že pneumatiky nepatří do běžného odpadu? Odevzdat je můžete zdarma ve sběrných dvorech nebo servisech. Seznam najdete na Tatra.cz.
3: Chaos v práci před letní dovolenou za vás nevyřešíme. Ale bezpečnost práce, tu my i v horkých dnech umíme. A kde vám s ní pomůžou? V BOZP Solution. Jednoduše jinak, jednoduše správně. Bo zákoník práce.cz.

0: Hodinu 14. nám ukončil King Diamond. Ještě než se pustíme do hoďky 15. vyřizuji jeden vzkaz od Jirky, který děkuje Monice z Vrbna pod Praděrem za oběd a že byl ten oběd super. Nejen pro Moniku budeme v následující hodince hrát. A to třeba The Answer. A nebo Running Wild. A taky zazní Dire Straits. V následujících minutách si představíme hudební novinku týdne a taky vám řeknu zajímavost o Bruceovi Dickinsonovi, frontmanovi Iron Maiden. Tak fičíme na to, já jsem Aleš a přeji vám fajnový poslech rádia Čas Rock.
1: Tesco super výhodné, naše nejlepší nabídky týdne. Nyní za 25,90 Pilsner Urquell půl litru a meloun vodní kilo za 9,90. Platí do 21. července ve všech super a hypermarketech. Tesco, počítejte s námi.
2: Letní limitka Peugeot je tady. Designové SUV Peugeot 3008 už za 729 000 korun. Wow! Sedmimístné rodinné SUV Peugeot 5008 už za 749 tisíc. Wow! Vydejte se vstříc létu s novými SUV Peugeot.
3: Pronájem zvedacích plošin pro kutily i stavaře. Pro váš domeček i stromeček pronajmeme, dovezeme, předvedeme. Mamet.cz. Půjčujeme plošiny.
4: Pozor! Právě tebe hledáme! Huisman. Nabízíme práci bystrým a schopným lidem. Huisman. Našich zaměstnanců si opravdu vážíme. Práce-huisman.cz.

0: Ale já ještě nemusím mít. Slnko nevycházaj od kapely Metalinda. 15 hodin 11 minut, posloucháte rádio Čas Rock a nastražte uši rockeřiska. Máte rádi YouTube? Já tady rozhodně. A právě YouTube přichází s čerstvým materiálem. Pojďme si poslechnout novinku týdne, kterou si pro vás přichystala Hanička.
1: Rádio Čas Rock, novinka týdne.
2: 9 let čekání je u konce, plantážníci. YouTube nás letos potěší novou deskou a podle zákulisní šeptandy si budeme moci čerstvou nálož muziky pustit už po letních prázdninách. A co víc, budou to YouTube jako YouTube. Soudit můžeme už podle aktuálního singlu. Prostě i za sedmero horami, sedmero řekami, sedmero benzínovými pumpami, hluší, pidlo, ocí i pajdaví poznáme podle prvních tónů, že tohle jsou staří a zatraceně dobří Bono, Vox a spol. Tak co vy na to? YouTube Street of Dreams.
1: Radio Čas Rock. Toto je novinka týdne.

0: Oh yeah.
1: The Steeple od kapely Hellstorm na rádiu Čas Rock. 15 hodin 19 minut. A rockeři, představte si, že slavný Bruce Dickinson, frontman Iron Maiden, umí kromě zpěvu i skvěle řečnit. A to nejen tak do větru, totiž začátkem července tohoto roku získal speciální ocenění na ceremoniálu The Speaker Awards, což je akce, kde každoročně dostávají mezinárodní ocenění řečníci nebo i moderátoři z celého světa. Ceremoniál se koná v Londýně a letos tam Bruce obdržel hned 3 nominace. Nejlepší řečník živě, nejlepší motivační řečník a nejlepší vypraveč příběhů. Tato ocenění dostávají lidé, jenž dokáží svými vystoupeními bavit, inspirovat, motivovat. Pořadatelé zdůrazňovali Bruceovu energii, charisma, zaujmout publikum, jeho příběhy, které čerpá z podnikání, letectví, hudby a života. Své vítězství komentoval Dickinson takto, cituji: upřímně, tentokrát jsem ztratil slova. Ne, vlastně neztratil, ale vážně, mnoho let jsem pracoval na tom, abych se stal lepším řečníkem, bavil lidi, vyprávěl příběhy a motivoval je. Tohle ocenění je naprosto nečekané a skvělé. To jsou slova Bruce Dickinsona, který se už dlouhá léta věnuje motivačním přednáškám, předáváním, zkušeností s investováním a dalšími na konferencích po celém světě. A teď si pojďme připomenout, jak skvěle mu to i zpívá. Zazní Man of Sorrows.

0: 2026. 24. a 25. července 2026. Lístky na www.časrock.cz. Nejsme jen rádio, jsme Čas Rock.
1: Hlavním partnerem festivalu je hypermarket Globus. Globus, tady se svět točí kolem vás. Partnerem je ProEx 2000. Střešní krytiny, okapové systémy a vše pro vaši střechu. ProEx 2000. Střechám opravdu rozumíme.
2: Festival se koná za podpory Moravskoslezského kraje a za podpory a pod záštitou statutárního města Opava.

0: 15 hodin 34 minut dozněla pecka od Running Wild, Ride in the Storm na rádiu Čas Rock. A teď je čas, opět a zase, čas pro vás, milí rockeři, metalisti, abyste si zavolali nebo napsali o ten svůj song na přání na telefonní číslo 725-33-1155.
1: Rebelské léto je opět tady. Sleduj televizi Rebel, protože jedině my tě dostaneme na ty nejlepší rockové festiáky a koncerty. Pretty Maids na Holbě Rock na grilu, Iron Maiden, Marilyn Manson, Masters of Rock, Tři sestry, legendární Europe na megakoncertu Rádia Čas. Připrav si mobil a čekej. Jakmile se na obrazovce objeví soutěžní QR kód, naskenuj ho a výhra může být právě tvoje. Více informací na www.tvrebel.cz.
2: Rádio Čas Rock.
1: Pravé rockové rádio.

0: Na rádiu Čas Rock dozněla kapela Shinedown a já mám na drátě Zbyňka. Zdravím tě, čau.
1: Zdravím všechny tebe i všechny posluchače.
0: Díky, rádio ahoj. Čas Rock. Ahoj. Tak ahoj. Spust tedy, co jsme vybrali, nebo co jsi vybral, komu to chceš zahrát?
1: Vybral jsem Motorhead, klasiku úplnou, kde mám rád jejich zpěváka, který už tady není. Byl to takový střelec. Všechno jsem o něm četl, takže strašně se mi líbil jeho přístup, samozřejmě měl šílený přístup k životu, ale tak prostě tak to má být. Dneska tu jsme, zítra tu nejsme, takže jedeme na plno.
0: Tak, a já myslím, že si ten život užil velmi, velmi.
1: Jo, on byl borec.
0: Takže vybrali jsme Ace of Spades teda, no a komu to bude?
1: Ano, a samozřejmě pošlem to úplně všem, vůbec nebudu konkretizovat a ať se máme dobře prostě, ať se máme úplně perfektně všichni.
0: Tak jo, díky za telefon, ty se měl hlavně taky dobře, opatruj se a měj hezkou sobotu.
1: Jo, všem taky hezkou sobotu i neděli.
0: Tak jo, děkujeme, ahoj Zbyňko, čau.
2: Vše na léto najdete v Kauflandu, například Matony ochucenou nebo Matony esence za 14,90. Birel Active, kombinace chutí tropického ovoce a letního osvěžení za 18,90. A Pilsner Urquell, neměná chuť od roku 1842 za 28,90. Až do 21. července. Kaufland.
3: Ve zpětným zrcátku mizí to, co znáš. Před tebou se otvírá nový svět a s tebou jedou ti nejlepší. Život je jízda. Motoplace. Všechno, co potřebuješ na mašinu. Motoplace.cz.
4: Už neztrácej čas. Robotické sekačky Husqvarna Automover od Hobby Profi Orlová pracují za vás. Sekačku nainstaluje a postará se Hobby Profi Orlová.

www.horkon.cz. Letní roková jízda Rádia Čas Rock jede naplno. Naše rocková banda si už vyhrála lupeny na hororový cirkus, Tarju, Tublatanku a kupu dalších. A co ty? Od pondělí jsme zpátky s novou výherní větou a další náloží vstupenek. Letní roková jízda jede dál, jen na Rádiu Čas Rock. Rádio Čas Rock. I v létě.

0: rok slaví narozeniny.
1: Čau, já jsem Jožin z kapely Lauter a chtěl bych popřát všechno nejlepší rádiu Čas rok k jeho 15letému výročí. Buďte stále tak skvělí, jako jste, a hrajte úžasnou rockovou a metalovou muziku. Ahoj.
0: Díky za přání a volume doprava. Rádio Čas rok, nejsme jen rádio, jsme Čas rok.

Motion od Aerosmith na rádiu Čas Rock. Poslední naše společná hodinka před námi. A než budeme pokračovat, malý vzkaz pro Zbyňka, který se mi naposled dovolal o píseň na přání. Song, o kterém jsme spolu mimo vysílání přemýšlel, jsem dohledal a jmenuje se Don't Let Daddy Kiss Me. Tak a teď k tomu, co nás čeká v 16. hodině. Zabrouzdáme do rokové minulosti a také vám sdělím informace k holbě Rock na grilu, které se vám budou určitě hodit. A co muzika? Metal Charge. A nebo zabrouzdáme do Česka? Co třeba? Pražský výběr. A taky Amorphis. Ostrý, čistý, jasný zvuk při poslechu rádia Čas Rock vám přeje Aleš.

0: Za 3 kilometry začne tradiční rodinná debata.
1: Já chci hot dog.
2: Já mám chuť na matcha latte.
3: Taky beru hot dog a klid v autě.
0: Přepočítávám. Doporučená zastávka MOL. Na MOLce si vybere každý. Letní nápoje, káva nebo 2 XXL hot dogy s Coca-Colou ve výhodném menu Small Move.
4: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte.
5: Tento týden u nás. České rané brambory, kilo za 12,90 a jihočeské máslo 250 gramů s apkou za 34,90. Albert. Dle srovnání k 8.7.
6: Pozor, právě tebe hledáme. Huisman. Nabízíme práci bystrým a schopným lidem. Huisman. Našich zaměstnanců si opravdu vážíme. Práce@huisman.cz.
7: Máš to vysoko, máš to daleko.
8: Půjč si pracovní plošinu. Zvedací plošinu od Mamet.cz. Mamet.cz. Půjčujeme plošiny.

A už dovolali ty hory. Od Trautenberka hory volají na rádiu Čas Rok. 16 hodin 10 minut. No a holba je skoro tady. Příští pátek, sobotu to rozjedem. Ale o tom teď nechci mluvit. Já vám spíše předám pár praktických informací. Máte v plánu přijet autem? Není problém. Holba bude disponovat Ofico parkovištěm přímo u areálu. Kapacita je omezená, takže z rezervací neváhejte, a to skrze online předprodej sítě NFC Tron. Všechny informace, které vám teď předávám, naleznete na stránkách roknagrill.cz, včetně těch rezervací na parkování. Po příjezdu na parking obdržíte parkovací kartu, kterou umístíte za čelní okno vašeho plechového zlatíčka. Na tu parkovací kartu vypíšete svou registrační značku a telefonní číslo. Parkoviště je hlídané a můžete opakovaně výjíždět a výjíždět. Jo, a cena parkování na oba dva dny 400 korun. Pokud máte v plánu přespat v autě, samozřejmě můžete, ale místa na stání jsou vyměřená omezená, takže svými chrápacími, případně rozmnožovacími aktivitami prosím neomezovat ostatní parkující vozidla. A pokud máte karavan, obytný vůz, holba nabízí i tuhle možnost v podobě vyhrazeného místa pro tato vozidla. Opět musíte zarezervovat dopředu, mrkněte na roknagrill.cz. Ohýnek si ale úplně u obytňáku neuděláte, je to zakázáno, tak jako i používání grillů. Sedosti, mobily, peněženky si musíte řádně hlídat, zajistit, uschovat na vlastní pěst. Akce nenabízí úschovnu, co ale nabízí je například nabití vašich zařízení, a to ve stanovém městečku v Chill Out stanu. Na stránkách roknagrill.cz naleznete další spoustu informací, včetně rezervací a podobně. Určitě tam mrkněte. Teď muzika, pokud se správně koukám, ano, Metal Charge.

0: Steel Panther na rádiu Čas Rock, 16 hodin, 21 minut. A rockeři, metalisti, mám pro vás rockové kalendárium dnešního dne 18. července. Tak v roce 1978 se uskutečnil úplně první koncert kapely Def Leppard. A to v jídelně Westfieldské školy v Anglii. Stal se rok 2001, kdy kysáci vytvořili vlnu údivu a mnohdy i nepochopení, když světu představili svůj nový merch. Konkrétně se jednalo o rakev s názvem Kiss Casket, na které byly vytvořeny podobizny členů kapely, logo kysáků a nápis Kiss Forever. Rakev byla dokonce o pár let později použita pro kytaristu Pantery, který byl zastřelen na pódiu. Července 1975 se narodil Daron Malakian, kytarista známých System of a Down. Na dortu má 51 svíček. No a dnes by slavil 81 let kytarista Danny McCulloch, jenž byl nedílnou součástí The Animals. Na věčnost odešel ve svých 69 letech roku 2015. Tohle bylo rokové kalendárium. Další informace naleznete na stránkách časrock.cz v sekci kalendária. A teď budeme pokračovat hudbou na rádiu Čas Rock.
1: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například tvaroháček, tvarohový krém, 130 gramů za 14,90. Snekit, Cabanos Exclusive, různé druhy za 39,90. A Milka, zmrzlina, různé druhy za 34,90. Až do 21. července. Kaufland.
2: Cože, ty máš 150 technobodů?
3: Jasně, jedu technotrasu apka, výlety, body a hlavně odměny.
2: A kde to jako najdu?
3: Ve storu Technotrasa, až 30 zastávek po celém Moravskoslezsku. Jedeš taky?
2: No jasně.
3: Stáhni technotrasu a objevuj technické skvosty léta.

0: Na rádiu Jazz Rock doznívá kapela Amorphis s písní From the Heaven of My Heart. V překladu Z nebes mého srdce. A z nebes mého srdce vám teďkom nabízím splnění vašeho přání, vašeho hudebního přání, takže se mi můžete ozvat tady do studia rádia Jazz Rock, buď SMS-kou nebo telefonátem. O ten váš song, který si vymyslíte, na telefonní číslo 725-33-1155.
1: Zastavte se uprostřed týdne a oslavte s rádiem Jazz Rock ty největší milníky hudební historie. Každou středu v odpoledním driveu otevíráme rok.

0: Své poslední tóny tady dohráli Pražský výběr na rádiu Čas Rock. A já mám na telefonní lince rádia Čas Rock Radima, ahoj!
1: Ahoj, Aleši, Radim a všichni rockery zdravím.
0: Čau, vítám tě v Eteru. Tak co jsme vybrali, nebo co jsi vybral za píseň?
1: Zónu A, Bratislavské děvčata.
0: Ok, a komu to zahrajeme?
1: Bylo by to pro všechny, co znají Radima Povačného, tím myslím mě.
0: Tak jo, tak fajn, dobře, nebudu tě více trápit.
1: Tobě a...
0: Jo.
1: Ať se máš taky.
0: Jo, děkuju. A ty taky, ať se ti chlape daří. A mě pěknou sobotu.
1: Jo, díky.
0: Tak jo, měj se pěkně. Čau. Ahoj.

0: Tesco super výhodné, naše nejlepší nabídky týdne. Nyní za 79,90 vepřová krkovice kilo a lakrum máslo 250 gramů za 22,90 do 21. července ve vybraných super a hypermarketech. Tesco, počítejte s námi.
1: Letní slevy ve Sportissimu jsou v plném proudu. Sleva až 50% na vybavení pro sport i volný čas. Zastavte se u nás na prodejně nebo vybírejte online z pohodlí domova. Sportissimo. Život v pohybu. Šot Valašské Meziříčí. Místo, kde se potkává vášeň ke sklu s precizností. Tradice, která ožívá v každém detailu. Jsme skláři, jsme Šot.
2: Regionální, sezónní, zdravá a čerstvá zelenina jako z vlastní zahrádky. My jsme Farmalička Sedonice. www.farmalička.cz.
1: Svět filmu, premiér a seriálů tentokrát s pořádným rokovým nádechem. Film Time na rádiu Čas Rock. Filmové pecky, seriálové bomby a zákulisí, které vás posadí na zadek. Film Time. Filmy, jak je ještě neznáte. Každý čtvrtek od 20 hodin v premiéře a v neděli od 18 hodin v repríze. Jedině na rádiu.

Rokeřiska, pro dnešní den je mé vysílání u konce. Těšit se na vás budu zase zítra, a to o 9 ráno. Program Rádia Čas Rock pokračuje samozřejmě dále. Za malý okamžik vás bude očekávat kusovka s pořadem Rock Music. Užijte zbytek soboty a opatrujte se. Ahoj!

0: Barok na grilu 2026. 24. a 25. července u Stříbrného jezera v Opavě. Vstupenky na www.časrok.cz. Nejsme jen rádio, jsme Čas Rok.
1: Hlavním partnerem je společnost Ryčny. Kovošrot a sběrné suroviny. Dejte šrotu druhou šanci. Vaše sběrna.cz. Vaše sběrna.cz.
2: Partnerem akce jsou Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava. Významná vodárenská společnost v regionu a dodavatel pitné vody ve skvělé kvalitě za každého počasí.
3: Partnerem je Laznet. Spolehlivé internetové připojení pro správné rockery. Pro Opavu a okolí zajistíme cokoliv. www.laznet.cz.
4: Festival se koná za podpory Moravskoslezského kraje a za podpory a pod záštitou statutárního města Opava.
5: Čas Rok.
0: Čas Rok.

0: IČka do Jihočeských sadů. V Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu. Jsi
1: všude zdejší, všude je fajn.
2: Rock Music. Napříč českou rockovou scénou. Rock Music.
3: Ahoj, u poslechu druhýho letošního letního speciálu vás vítá po týdnu opět Kusovka. Dnes si tu zahrajeme Dogu, Jackers, Motorband a Vanaheim, tedy partičky, které taky zahrajou na letošním výročním 20. rockfestu v Dačicích. A jako první tu dneska vítám moderátorku, herečku a zpěvačku skupiny Anacreon, půvabnou Veroniku Krejzovou. Verčo, ahoj.
4: Ahoj, zdravím všechny.
3: Ale Verčo, jak ty ses vlastně dostala k rockový muzice jako takový?
4: Dobrá otázka, to jsme si nikdy my dva neřekli. No, prosím tebe, tak můj táta byl velký big beaták a velký muzikant, nebo je, ale to je jedno.
3: No prozrať, kde hraje tvůj táta?
4: Nehraje nikde, on se na to právě vyprdnul, ale jo. Velký kytarista býval, no. Aha. No to je jedno. A já jsem se tomu vůbec nevěnovala. A pak prostě jsem mluvila doma o tom, že bych chtěla kapelu. A máma moje je takový akčňák a spoustu věcí řešila v životě za mě. Takže mi začala hledat inzeráty a našla mi vlastně tenkrát inzerát na kapelu Anacreon, kde já jsem byla na konkurzu. Oni mě vzali a já přišla domů a byla jsem strašně otrávená, že tam nechci, že je to strašná muzika, jenom tě na to upozorňuju, ale že prostě ty kluci jsou tak strašně chtějí a jsou tak strašně milí, že jsem jim nedokázala odmítnout. No a to byl takový můj
3: start.
4: Ano, a přesně tak, no a časem jsem se vlastně zase v sobě našla nějaký, jako, tak to rokový srdce jsem měla vždycky, já jsem hodně multižánrová, takže mě baví veškerá muzika, ale někdy se tam probudil asi geny.
3: No, jasně, no. Tak co jinýho, viď? Dáme si od Anacreon Zničíme vás. Tady ta hitovka se narodila kdy? Z jakého je vlastně alba nebo období?
4: Je z alba Svědomí, což je naše poslední album a to bylo vydaný 2020, no. Něco takovýho?
3: Jo. Ne, ty data, to je opravdu jako problém se všema rockerama. Nemáš to jenom ty. Hele, jdeme poslouchat, to je důležitý. Vaše muzika, Zničíme vás, Anacreon. Jdeme na to.
4: Jdeme na to.

0: Hršo, kolik máte celkem natočených titulů a počítají se alba, EPčka i singly? Tak zase data, viď?
1: No tak ono jich jako úplně moc není, jo. My jsme v tomhle tom hrozný, ale je jedno album a to je Daná doba, který ale nikdy nebylo vydaný a nikdy už se nevydá. Jo, já jsem vlastně dvě věci přespívala z toho, ale to je s bývalou zpěvačkou. No a za mě jsou vlastně dvě alba a teď vlastně další, teď jsou tři singly, no. Taková předzvěst novýho alba.
0: Ale ty máš vystudované herectví i hudební konzervatoř. Prakticky v současné době nejsi vidět jinde, než na parketech, který znamenají svět. Prostě se tím ano, zabýváš plně profesionálně.
1: Ano, je to moje práce. Já mám teda vystudovanou převážně činohru, jakože ano, mám maturitu i ze zpěvu, ale mám činohru, takže já jsem převážně herec. A ano, teď se pohybuju převážně pár let v divadle, no. Ano, v divadle Broadway.
0: Verčo, co myslíš, že se ti zatím nejvíc povedlo v tvojí hudební kariéře?
1: Tak já jsem pyšná na naší kapelu, ty mě znáš, takže víš, že já to nehrotím, nikam se úplně netlačím. Já si jdu tak jako celým životem, proplouvám schůdek po schůdku, občas spadnu z 5 schodů zpátky a pak zase lezu nahoru. Ale tak určitě jakoby naše kapela, já si myslím, že máme za sebou hezký koncerty, ať už to byl Masters of Rock nebo velký tour vlastně s Arakainama. Takže to je taková moje srdeční záležitost, takže asi tak.
0: Další věc od vás, od Anacreon, bych teď nabídnul našim posluchačům tu s názvem Kdo se brání. Řekneš nám o ní něco?
1: No, tak to je písnička, kterou teda jsme víceméně jako po dlouhý době se něco složilo. Tak muziku složil můj manžel a klávesák kapely Anacreon Tomáš Krejza a za textem stojí moje dlouholetá kamarádka Míša Novotná. To je tanečnice, režisérka, choreografka v divadle Broadway a takhle nám pomáhá občas textama.
0: Kde jste to točili a s kým? Měli jste nějakého producenta po ruce?
1: Tak my si točíme převážně všechno sami, nebo kluci už si dělají, jakoby, co se týká nastrojů, tak ty si dělají sami, ale vždycky někde mícháme, mastrujeme a já si jedu vždycky do studia někam to nahrát, co se týká zpěvu. A tohle s náma dělal Vašek Neubarta v Paranoid studiu a byl to velký, velký zážitek. Protože no, on je geniální, o tom se nemusíme vůbec bavit, takže práce s ním byla samozřejmě skvělá. Ano.
0: Bezprávný čas na

0: Berčo, jak dlouho jsi vlastně ve skupině Anacreon?
1: Já jsem v kapele Anacreon 12 let a hezky se mi to pamatuje, protože tak dlouho, jak jsem v kapele, tak dlouho jsem vlastně s mým manželem.
0: Aha, takhle to máte, jo. Takže ty jsi vstoupila do skupiny Anacreon a
1: za půl roku byla ruka v rukávě.
0: Jo, jako poklekl a řekl, chci tě na celý život, je to tak, jo?
1: No, takhle ne, ale jsme spolu jakoby od toho roku před těma 12 lety, vzatí jsme, já nevím, 2020, takže 6 let to bude, no. No, takže tak.
0: Jo, kdo tu hraje v současné době? Pojď představit svoje kámoše, spoluhráče.
1: No, tak já musím říct, že naše parta je dobrá v tom, že jako začátky byly krušný a když jsem přišla do kapely, tak kvůli mě teda tenkrát odešli někteří právě kvůli vztahu s Tomášem, takže to bylo trošku pestrý, ale vlastně jako
0: hezky
1: od roku...
0: Pestrý.
1: No je to tak, no, je to no. Tak, bylo to velice pestrý, takže pak jsme dělali různý konkurzy na bubeníky a na basáka, druhou kytaru jsme nevzali už, to víš moc dobře,
0: ano.
1: Ale jsme vlastně, no 11 let jsme ve stejný partě, jakože vlastně kytara Martin Piskáček, klávesy Tomáš Krejza, bicí Honza Meduna a basa Honza Diviš.
0: Tak jo, tak je vás pět na pódiu, to je vás plno.
1: No,
0: že ano. No tebe je hlavně plno na pódiu, jako. Já když jsem měl možnost zhlédnout vaše dva nebo tři koncerty, tak si s těma lidičkama dovedeš poradit, no. Jsi frontman.
1: To je moje, to je moje. No. Já to mám ráda. A
0: seš exíba.
1: Ano, jestli je něco, co mě jako baví, tak je to, že když nás někdo poslouchá a pak nás vidí poprvé někde živě, tak přijde a řekne, naživo je to úplně něco jiného. Hmm. A to, na to jsem hrdá, protože kdyby to bylo naopak, tak je to špatně, ale a já bych řekla, že my jsme lepší naživo než ve studiu. My nejsme moc studiovi.
0: A můžu se k tomu vyjádřit, já bych taky řekl, že jo. No,
1: Je to tak.
0: Jako živě no, to dáváte skvěle, no.
1: Protože na tom, v tom studiu tam nemáš takový ten drive, jako ono ti dává, ty lidi ti to dávají, že jo, jako tu energii. No, to studio ti moc energie nedá.
0: Kdyby jsi mohla vybrat, s kým z toho světového rokového ranku naspívat duet, kdo by to byl a proč?
1: Ježišmarja, tak to by byla Floriansen. Což je zpěvačka Nightwish, kdo neví. A tak to by byl můj sen. A je to takový můj sen, když jedou sem do Prahy, že bychom jim dělali předskokany. To je můj velký sen. A jinak a z Česka bych asi s Petrem Jandou.
0: Jo. Ale to není daleko, Petr Janda je
1: jo,
0: hodně příznivý.
1: Známe se.
0: Navíc se znáte osobně velmi dobře, tak to držím palce, ať to klapne.
1: Uvidíme.
0: Z našich rockerů se ti povedl naspívat duet s Honzou Toužimským, který se ale hodně povedl. Tak jak jste si užívali samotné natáčení a kdo tu složil muziku a kdo text?
1: Jo, tak co se týká Honzy toho, že to je jako je naše zlatíčko, to my ho s Tomem máme hrozně rádi, nebo s celou kapelou. Hudbu napsal můj Tom samozřejmě a je to 6-minutovka v originále, ten nejdelší věc Anacreonu vůbec, která jako je.
0: Trošku Pink Floyd, víš,
1: napsal? Já přemýšlím, kdo napsal text, asi náš basák. Asi jo, no, krok do neznáma. No, takže práce jako s Honzou je skvělá, ono to bylo tenkrát, já vím, že on byl jakoby furt někde lítal, měli strašně koncertů, takže my jsme to točili na dálku, bohužel jsme si neužili jakoby to studio spolu, takže já jsem si to natáčela někde a on nám to pak doposílával, ale spolupráce s nimi je skvělá, my jako teď nám pomáhal vlastně i producentsky, nebo a myslím si, že bude pomáhat i dále, producentsky radí nám prostě, co je dobrý v té písničce a já tu práci s ním mám ráda, no, takže a on je hlavně zlato, já o něm říkám, že je jeden z mála lidí, o kterým nikdy neslyšíš pomluvy. Já jsem nikdy nikoho neslyšela říct, že Honza Toužimský je takový a makový. Nikdy. On je opravdu čistá duše.
0: No. Ano.
1: Máme vlastně studio asi, nevím, 2 kilometry od toho jeho statku, takže teď je to trošku ještě jako v tomhletom dobrý, že s Tomem vlastně, když dělali další věc, kterou nenaspíval teda Honza, ale ale jak říkám, pomáhá nám producentsky, tak je to kousek a od sebe a oni se mají rádi a je to prostě fajn práce, no.
0: Jdeme poslouchat Krok do neznáma Anna Kreon a Honza Toužimskej s Veronikou Krejzovou. Je to bomba. Poslouchejte.

0: se Sviany v ruce jde každá party tím správným směrem. Sviany, tradiční nepasterované pivo. e-shop.pivovarsviany.cz.
1: Verčo, jak náročný je ustát uměleckou branži, zpěv, herectví, tanec, když ještě musíš stíhat rodinu? Narodila se ti dcerka Amélie, který bylo teď v květnu 5 let.
2: No, ano, je to tak.
1: Co k tomu?
2: Tahle branže je jako psychicky náročná, co si budem, jednou si nahoře, jednou dole, ale co se týká jako naší dcery a zvládání to, tak ona je pankáč, ona je skvělá, jakože ona od malinka je zvyklá být u babiček a máme je tady v okolí, je jako super. Když to řeknu úplně, takže nám jako hodně pomáhají a už od malinka, takže jako s Amy je tohle je s ní prostě jednoduchý, jo, a já jsem zastánce teda toho, že Amy se mnou chodí do divadla, netahám jí vůbec do práce, jakože nemám to ráda a ještě s náma nebyla ani na koncertě, jsme se bavili, že už bychom ji taky mohli vzít, ale já se ji snažím od toho držet trošku dál, jako je to práce, taky do kanceláře nikdo nebere děti, takže já myslím, že je s babičkama ráda a když jsme doma, tak je samozřejmě s náma, převážně s náma, aby to neznělo, že je furt babiček prouha, to ne, ale ano, pomáhají nám, víte, víkendy vykrejt, no.
1: Hele, a jak geny? Už to Amelka dává s mikrofonem před zrcadlem v šatičkách, vyparáděná, co?
2: Neříkám, že před zrcadlem, ale má svůj mikrofon, má svůj bedničku, zpívá, no. Tancuje, je to velký komediant, to jako jo, takže, ale kam jí nohy zavedou, to uvidíme.
1: Pozveš nás na nějaký váš nejbližší koncert?
2: Jo, tak v srpnu 22. srpna do Žínky a pak jsou tam podle mě, pak je tam...
1: Do Žínky kde, jestli můžeš specifikovat?
2: Krokové do Žínky ve Slavonicích.
1: Slavonice, jasně, a na Kreml Slavonice.
2: Slavonice, to je, bomba. Ano, na jihu České republiky, ano. Úplně na hranicích. No a pak 5. září Bršce Fest. Ano. Já mám dokonce pocit, že my už jsme tam hráli někdy, kdysi, takže se tam zase po dlouhý době vracíme.
1: To je hezký, že vás pořadatel znova chce.
2: Jo, to my jsme rádi, my se rádi vracíme. Já? No tak bývá, když už někam jedem, tak už nás tam pak po druhý chtějí.
1: Ano, tak no, tak držím palce, aby to šlo nahoru, no.
2: Děkujem.
1: Kniha zítřků, to je váš poslední single i klip, tak máš tomu nějaký epesní povídání?
2: No, epesní povídání, je to naše chlouba, protože já musím říct, že co se týká nový muziky, tak můj Tom prostě jde nahoru skladatelsky, modernizuje tu muziku, což je skvělý a myslím si, že jako to, co teď vyšlo, je ještě, jako nechci být sprostá, ale prd proti tomu, co vyjde. Takže kniha zítřku je opravdu pro mě velká srdeční záležitost a za mě i super text, jako našemu Johnny mu Basákovi se absolutně povedl. Takže,
1: no, on píše
2: takže já jsem nadšená. Ano, jsem nadšená a samozřejmě producentsky nad tím dohlížel Honza Toužimský, takže ideální stav.
1: Krásný.

0: Rock Music CZ.
1: Cože, ty máš 150 technobodů?
2: Jasně, jedu technotrasu apka, výlety, body a hlavně odměny.
1: A kde to jako najdu?
2: Ve storu Technotrasa, až 30 zastávek po celém Moravskoslezsku. Jedeš taky?
1: No jasně.
2: Stáhni Technotrasu a objevuj technické skvosty léta.
3: Řekneme si ještě, kde najdeme Anacreon na netu, aby jsme se mohli podívat, kdy, kde a co se okolo vás aktuálně děje?
4: Určitě, tak určitě anacreon.cz webovky, ale určitě koukněte na Facebook a na Instagram, kde nás najdete pouze pod Anacreon, s C psaný, kdo nás nezná, takže Anacreon. No a tam se dozvíte o nás všechno.
3: Tak jo, já ti moc krát děkuju za pokec, ať se daří a my se uvidíme zase v nějakém dalším dílu Rock Parády, viď?
4: Ano, ano, děkuju moc za pozvání a krásný letní den.
3: A teď si zahrajeme novinku od zpěvačky Heather. Producentsky se pod ní podepsal kdo jiný než Peter Šachinsky a ta novinka se jmenuje Balkan Dreams. Tak poslouchejte.

0: Mým dalším dnešním milým hostem je Miloš Chocholouš, spolupořadatel a PR manager Rockfestu Dačice. Miloši, ahoj.
1: Ahoj, zdravím tě, zdravím.
0: Letos je dačický festiák po 20. Takže to bude velký. Takže se ptám, kdy a kam přesně máme letos přijet?
1: Přijeďte k nám do Dačic 23.7. do Zámeckého parku a postaráme se tam o vás až do 25.7. Bude to pěkně celý víkend od čtvrtka až do neděle.
0: Na letošním 20. dačickém rockfestu zahraje i Doga jako jedna z těch hlavních kapel. Tak si teď od nich pustíme pecku s názvem Bílej sníh. Souhlasíš, Miloši?
1: Jasně.
0: Tak jdeme poslouchat Dogu.

0: televize českou rockovou televizní hitparádu s názvem TV Rock Paráda můžete sledovat na pravé rockové televizi Rebel a online na rockparada.cz a nezapomeňte, že každý měsíc hrajeme o mega balík rockových dárků. Pojďme teď našim posluchačům říct komplet program. Co se bude dít v jednotlivý dny?
1: Začátek je ve čtvrtek od 18 hodin, areál otvíráme od 17. Začínáme tam Vanheimem, potom tam je Tlustá Berta a Feel Machine.
0: Takže ve čtvrtek 23. července tři kapely. Jak to bude dál v pátek 24. července?
1: V pátek startujeme civilní obranou ve 4 hodiny. Potom máme Dark Gamble, potom máme Yamaron, Komunál, Klasiku, Proteus a Alkohol.
0: No a jak to bude, Miloši, hlavní den 25. července v sobotu, ta je docela nadupaná, viď?
1: Jasně, to odstartujeme v 1 hodinu Morčatama na útěku, potom přijde Metallica, Czech Band Tribute, potom přijde Hayley Groupies, potom máme Motorband, potom máme Jackers, Gatecrasher, Dogu a Trantenberky.
0: Mm-hmm. Takže, jak říkáš, v sobotu tu zahrajou i Jackers, tak já bych teď našim posluchačům připomenul jejich velký hit a tím je pecka s názvem Mlýny.

0: Posloucháte pořad Rock Music CZ na rádiu Čas Rock. Už dál nemusíš hledat. Tady jseš správně. Čas Rock natvrdo. Pro všechny, kterým v žilách koluje metalová krev. Žádné kompromisy, žádné hranice. Rádio Čas Rock natvrdo. Metal, jak ho máš rád. Poslouchej nás i na play.cz.
1: Poslech může způsobit nekontrolovatelné mlázení.

0: jako super výhodné naše nejlepší nabídky týdne. Nyní za 25,90 Pilsner Urquell půl litru a Meloun vodní kilo za 9,90. Platí do 21. července ve všech super a hypermarketech. Tesco, počítejte s námi.
1: Stavebniny Janík. Stavebniny Janík. Malíři a natěrači, pozor! Materiály pro vaše projekty nakoupíte nejlevněji u nás. Stavebniny Janík. Stavebniny Janík. Maluješ-li dům či školu, uděláme to teď spolu.
2: Hledáte práci? Přidejte se k Maxion Wheels v Ostravě Kunčicích. Stabilní zaměstnání, skvělé peníze a benefity. Maxion. Na lidech záleží.
3: Volejte bezplatně 800 800 872.
4: Jak dlouhý budou jednotlivý koncerty? Bude to klasická dílka, tedy hodinka, nebo se můžeme třeba u headlinerů těšit na delší koncertní sety?
5: Většinou to bývá všechno kolem hodiny, protože to tam máme nasázený jednu za druhou, takže hodinka.
4: Mým dalším dnešním milým hostem je zpěvák skupiny Motorband Petr Kurhajl. Krutí brko, Petře, vítej v rockmusic.cz.
6: Nazdár, kusovko, čau.
4: Hele, vy hrajete v Daticích v sobotu 25. července od 17.30. Je tady ten koncert dalším pokračováním vašeho turné ke 40. 40 let kapela, 20 let festiák, to nabízí velkou oslavu, včetně parádní panákiády, nebo se pletu, nebo co?
6: Musím tě opravit, je to Vodkiáda, v našem případu Motorbandu. A 40 let na cestě, ano. My to samozřejmě pojímáme úplně celý tenhle ten rok jako oslavu, tak určitě na festivalu to bude určitě taky tam tomu přizpůsobený, jednak asi novou písničkou, že jo, máme tam nový záležitosti a určitě o tom budeme taky mluvit, takže rozhodně celý rok je oslava těch 40 let, takže ani tam to fanoušky nemine.
4: Máte na léto nějaký speciální playlist?
6: Máme tam pár kusků, který budeme hrát live a my je postupně budeme zařazovat, aby se lidi mohli taky si je naposlouchat, aby to jako jelo, a pak do nich pustíme tu desku, která by měla být teda podle kapelníka Máči určitě do konce roku. Je to dlouhý proces, ale je to zase spuštěný samozřejmě tím, že jsme chceme být precizní prostě. No.
4: Jak to bude teda s vydáním nový desky? Předpokládá se teda, že až v roce 2027 oficiálně vyletí nový album?
6: Tak buď se to povede do toho konce roku, anebo to střihnem na začátek toho roku. No, nám se to zkomplikovalo s tím, že budeme ještě vydávat jedno DVD, které bude zase klázinské, která byla také v oslavě, že jo, těch 40 let, takže s tím orchestrem to si nechcem nechat ujít, to bude taky takový jako velký bombonek s hostama. No a takhle to všechno nějak dohromady, tím jak jsme se rozjeli, tak nějak víc teď, tak je toho najednou jako hodně a musíme to nějakým způsobem se sumírovat dohromady, ale jsou to krásný časy každopádně.
4: No, to každopádně. Dáme si teď od Motorbandu Ďábel mě svádí, tak ještě předtím připomíním našim posluchačům, na jaký adrese najdeme Motorband na internetu.
6: Já si myslím jednoduše www.motorband.cz a sekce koncerty nebo informace, novinky, taky Facebook, Instagram, všechno funguje, jak má.
4: Ano. Kuťas, tak já držím palce, ať se daří dál Motorbandu, čím dál tím víc a ať děláte radost svojí muzikou všem lidem, kteří přijdou na vaše koncerty. To je to zásadní, si myslím. Tak měj se krásně, pozdravuji ostatní a uvidíme se v Daticích.
6: Začíce. Tak jo, měj se krásně, ještě jednou děkuju. Ahoj.
4: Ahoj. A teď už slíbení Motorband a Ďábel mě svádí.

0: teď zpátky za Milošem Chocholoušem, spolupořadatelem kultovního dačického rockfestu. Co dalšího zásadního bychom ještě měli vědět o 20. dačickým rockfestu? Třeba, jo, no povím, když mám kámoše, pejsána, dostanu se s ním do areálu?
1: Já si myslím, že určitě se dostaneš.
0: Jo. Jak je to s předprodejem lístků?
1: Prodej lístků valí normálně na internetu, najdete to na stránkách, na Instagramu, odkazy, všechno, dá se to si dohledat. Předhazujeme to každou chvíli.
0: Vanaheim je další z parádních kapel, která tu zahraje na vaší 20. Tak si teď od nich pojďme poslechnout 9 světů, což je taková power metalová hitovka.

0: Miloši, pojď ještě prozradit, na jaký net adrese najdeme kompletní informace o 20. ročníku dačického Rockfestu.
1: www.rockfestdačice.cz.
0: Já ti moc krát děkuju za pokec, za pozvánku na váš Rockfest a držím palce, protože alfou omegou úspěchu všech festivalů, který se konají venku, je počasí. Tak doufám, že budete mít slunečno a držím palce, ať přijde hodně lidí, ať můžete udělat 21. příští rok. Měj se moc hezky, ahoj.
1: Děkuji ti moc. Měj se, čau.
0: To je pro dnešek úplně všechno. V příštím letním speciálu dáme řeč, jak pokračuje valečovský léto a pozveme vás na Den svinanského piva do Liberce. Takže si tu zase zahrajeme spoustu parádních českých rockových kapel. Od mixu vám mává jako každý týden ze studia Avi pro Prochor. Od mikrofonu se s váma loučí Kusovka a vážené rockerky, rockeři, případně i rockerčata. Už teď se na vás těším zas příště, tak za 167 hodin. Ahoj.

0: vyhrála lupeny na hororový cirkus, Dariu, Tublatanku a kupu dalších. A co ty? Od pondělí jsme zpátky s novou výherní větou a další náloží vstupenek. Letní roková jízda jede dál, jen na rádiu Čas Rock. Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte.
1: Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti, kilo za 74,90. A cukr bílý krupice, kilo s apkou za 9,90. Albert. Dle srovnání k 8.7.
0: Letní slevy ve Sportissimu jsou v plném proudu. Sleva až 50% na vybavení pro sport i volný čas. Zastavte se u nás na prodejně nebo vybírejte online z pohodlí domova. Sportissimo. Život v pohybu.
2: Pronájem zvedacích plošin pro kutily i stavaře. Pro váš domeček i stromeček pronajmeme, dovezeme, předvedeme. Mamet.cz. Půjčujeme plošiny.
3: Pozor, právě tebe hledáme. Huisman. Nabízíme práci bystrým a schopným lidem. Huisman. Našich zaměstnanců si opravdu vážíme. Práce-huisman.cz.

loni jste na festivalu prolili hrdle přes 30 000 piv Holba a snědli neuvěřitelných 1298 sekaných v housce. Překonáme letos tyhle rekordy. Skvělé kapely, pěnivý mok a tuny parádní bašty už se chystají. Přijď na Holbu, oslav s námi 15 let Rádia Čas Rock a užij si jídlo, pití a muziku.

nejtvrdší, nejrychlejší a nejlepší na metalové scéně. Metalmania každé úterý po 19. hodině na rádiu Čas Rock. Partnerem pořadu Metalmania je metalshop.cz. Největší prodejce metalové módy u nás. Metalshop.cz.

0: stříbrné jezero v Opavě bude znít rokem. Holba rok na grilu 2026. 24. a 25. července 2026. Lístky na www.časrok.cz. Nejsme jen rádio, jsme Čas Rok.
1: Hlavním partnerem festivalu je hypermarket Globus. Globus, tady se svět točí kolem vás. Partnerem je ProEx 2000. Střešní krytiny, okapové systémy a vše pro vaši střechu. ProEx 2000. Střechám opravdu rozumíme.
2: Festival se koná za podpory Moravskoslezského kraje a za podpory a pod záštitou statutárního města Opava.
3: Čas Rok.
0: Čas Rok.
4: Ve zpětným zrcátku mizí to, co znáš. Před tebou se otvírá nový svět a s tebou jedou ti nejlepší. Život je jízda. Motoplace. Všechno, co potřebuješ na mašinu. Motoplace.cz.

0: Horkon.cz. Za každého počasí se můžete spolehnout na český zahradní traktor Seko od Hobby Profi Orlová. Zahradní a lesní technika. Hobby Profi Orlová.
1: Rebelské léto je opět tady. Sleduj televizi Rebel, protože jedině my tě dostaneme na ty nejlepší rockové festiáky a koncerty. Pretty Maids na Holbě Rock na grilu, Iron Maiden, Marilyn Manson, Masters of Rock, Tři sestry, legendární Europe na megakoncertu Rádia Čas. Připrav si mobil a čekej. Jakmile se na obrazovce objeví soutěžní QR kód, naskenuj ho a výhra může být právě tvoje. Více informací na www.tvrebel.cz.

0: Šot Valašské Meziříčí. Místo, kde se potkává vášeň ke sklu s precizností. Tradice, která ožívá v každém detailu. Jsme skláři, jsme Šot.
1: Regionální, sezónní, zdravá a čerstvá zelenina jako z vlastní zahrádky. My jsme Farmalička Sedlnice. www.farmalička.cz.
2: Čau rockeři, je před námi další díl pořadu Víkend, který dneska odstartujeme ve společnosti formace Skillet. Ta má venku z brusu nový kousek, který je údajně startem nové hudební éry této grupy. Dočkal se i velice zajímavého videoklipu a že tu změnu berou opravdu vážně, tak o tom nasvědčuje chystané turné, které by mělo odstartovat na konci září. Bude mít úctyhodných 25 zastávek a jak je vidět, je o něho u fanoušků opravdu zájem, protože lístky jdou rychle na dračku.

Skillet, co by otvírá dnešního dílu pořadu Víkend, a my budeme pokračovat s kapelou Mastodon, která maká na nové desce. Ta by měla spatřit světlo světa na konci letních prázdnin, konkrétně 28. srpna, a objeví se na ní i velice zajímavý host, a to samotný Josh Homme. Máme se těšit na 12 písní, ze kterých si tu, která si na tom výtvoru bude držet čtvrtou pozici v pořadí, teď dáme v plné parádě.

televizi Rebel a taky rádiu Čas Rok pokračuje pořad Víkend, a to s Bon Jovi, kteří jsou po čtyřleté nucené pauze zpátky na pódiu. Důvodem odloučení byla Johnova velice náročná operace hlasivek, která se údajně povedla, a tak kapele nic nebránilo v tom vyrazit mezi fanoušky. K tomuto kroku se ale po svém vyjádřil bývalý spoluhráč Richie Sambora, který se fanoušku ptá, jestli se jim to líbí a jestli nejsou hluší. Každopádně, chlapi mají narvaná hlediště a to je to, proč to dělají. Jestli má Sambora pravdu nebo ne, tak to si přeberte každý sám. Každopádně jsme rádi, že jsou Bon Jovi zpět a snad jim to dlouho vydrží.

Pořad Víkend pokračuje dál a my se teď podíváme za Erikem Grenvolem, který má svoji vůbec první solovku venku už nějaký ten pátek. Ale to vůbec nic nemění na tom, že bychom si z ní nemohli dát jeden kousek, který se dočkal i filmového doprovodu. Ten vypráví příběh o dvou lidech, kteří stojí při sobě i v těch nejtěžších chvílích, které život někdy přináší. Podle samotného Erika jde o nejúpřímnější skladbu, kterou kdy napsal, a jestli tomu tak opravdu je, tak o tom se přesvědčíme právě teď. Tady je a já se s vámi pro dnešek rockeři loučím. Mějte se fajn a roku zdar.

0: náš rok slaví narozeniny.
1: Slaví narozeniny. 15 let, Rádia Čas rok. Parto, přejeme vám krásné pubertální narozeniny, hodně roku, hodně posluchačů a minimálně dalších 15. Všechno nejlepší přeje Kapriola!
0: Díky za přání a volume doprava. Rádio Čas rok. Nejsme jen rádio, jsme Čas rok.

0: Čas rok. I v létě hrajeme pravou rockovou muziku.
1: Chaos v práci před letní dovolenou za vás nevyřešíme. Ale bezpečnost práce, tu my i v horkých dnech umíme. A kde vám s ní pomůžou? V BOZP Solution. Jednoduše jinak, jednoduše správně. Bo zákoník práce CZ.
2: Jste automechanik, autoelektrikář nebo CNC obráběč a hledáte jistou práci? Pojďte do Tatra Trucks v Kopřivnici a pracujte na vozech, které zná celý svět. U nás najdou různorodou práci jak zkušení borci, tak nováčci. K tomu navíc příspěvek na dopravu, dotované stravování, roční odměny až do výše 13. platu a především zázemí stabilního zaměstnavatele. Přidejte se k legendě jménem Tatra. Chci do Tatry.cz.
0: Zastavte se uprostřed týdne a oslavte s rádiem Čas Rock ty největší milníky hudební historie. Každou středu v odpoledním driveu otevíráme

Vašky právě slaví narozeniny, které songy rezonovaly v éteru a co se nám při nich vrylo pod kůži. Každou středu na rádiu Čas Rock mezi 17. a 18. hodinou.

0: slaví narozeniny.
1: Ahoj, tady je Márdi z kapely Vypsaná fixa. Chtěl bych rádiu Čas rok popřát všechno nejlepší k 15. narozeninám. Hodně posluchačů, hodně kvalitní muziky a hlavně ideální budoucnost. Happy birthday, Radio Čas rok. Happy birthday, Radio Čas rok. Happy birthday, Radio Čas rok. Dej to na hlas a tanči jako cvok. Hej, hej. Tak čau.
0: Díky za přání a volume doprava. Radio Čas rok. Nejsme jen rádio. Jsme Čas rok.

0: vysoko, máš to daleko.
1: Půjč si pracovní plošinu, zvedací plošinu od Mamet.cz. Mamet.cz, půjčujeme plošiny.
2: Pozor, právě tebe hledáme. Huisman. Nabízíme práci bystrým a schopným lidem. Huisman. Našich zaměstnanců si opravdu vážíme. Práce@huisman.cz.
3: Zdravím všechny rockery, metalisty a chci vás pozvat k dalšímu rock speciálu. Ten se tentokrát ponese ve znamení takového pořekadla: ve dvou se to lépe táhne, aneb kapely, kde jsou rovnou dva zpěváci. Pokud nás sledujete na TV Rebel, tak vidíte, že se opět po čase nacházíme ještě jednou v dějišti festivalu Rock for People. A inspirací pro tento díl mi vlastně byl poslech jedné kapely přímo tady, na 31. ročníku. Three Days Grace. Tam se totiž v nedávné době vrátil původní zpěvák Adam Gontier. No a od té doby jsou rovnou zpěváci dva, protože ho doprovází i Matt Walsh. Jak jim to znělo, to jsme mohli slyšet tady a znělo jim to parádně. Takže začneme právě touhle kapelou. Tady máte Three Days Grace.

Dnešní rok speciál se nese ve znamení kapel, kde se o zpěvovou linku starají hned dva borci. No a ten následující příběh je vlastně splněným snem všech fanoušků kapely Halloween. Kdo by to čekal, že se jednoho dne do kapely vrátí Michael Kiske? A navíc nejenom, že se vrátil on, vrátil se Kai Hansen, ale s Andy Derisem utvořil parádní dvojici. To, co původně začalo jako jenom takový jednorázový návrat a potěšení pro fanoušky, pak vlastně nakonec znamenalo definitivní návrat celé, vlastně řekněme takové kombinované sestavy. No a zní to parádně. Takže i tuhle kapelu si dnes v Rock speciálu dáme.

pokračuje rok speciál na rádiu Časrok nebo na TV Rebel. Dnešním tématem jsou kapely, kde se o zpěv starají dva zpěváci. A ta následující vlastně vystoupila na letošním ročníku Rock for People. Electric Callboy, úkaz poslední doby, skupina, která vlastně začínala se dvěma zpěváky. Byl to Kevin Ratajčák a Sebastian Biesler. Ale Biesler později odešel a jeho místo zaujal Niko Salach. V té době ještě stále pod názvem Eskimo Callboy, došlo k přejmenování a došlo k úplně nové etapě, protože skupina začala být známá téměř po celém světě a tu popularitu nabírají čím dál tím větší. O tom jsme se mohli přesvědčit i letos tady, takže si pojďme dát

Tématem dnešního rock speciálu jsou kapely, kde se o zpěv starali dva lidé. A ta následující už bohužel aktivní není, ale to neznamená, že bychom nemohli vzpomínat. A já si vlastně myslím, že mnoho učitelů v hudebních výchovách dnes používá hudbu Pink Floyd jako inspiraci pro své nadané žáky. Bohužel David Gilmour a Roger Waters to mezi sebou neměli vždy jednoduché a tak šli taky později od sebe. My si však Pink Floyd dáme a zazpomínáme právě na éru, kdy bavili diváky tito dva muzikanti.

Giant Badula a Raul Kerr. Dvě jména, které vám možná nic neřeknou, ale když zmíním kapelu Bloodywood, tak někteří budete v obraze. Tahle kapela cestuje po světě, a to jsou z Indie, což je takový malinký úkaz na metalové scéně, ale lidé mají tuhle exotiku čím dál tím radši. A my jsme letos viděli parádní koncert v podání kapely Bloodywood. Já myslím, že ještě neřekli poslední slovo a že toho mají před sebou hodně. A myslím si, že jim dost pomáhá právě to, že se o zpěvy rovnoměrně dělí tito dva pánové. Jak jim to zní? Tak to si můžeme poslechnout i dnes v Rock Speciálu.

Rock speciál pro tento týden se chýlí ke svému konci, ať už na rádiu Čas Rock, anebo na TV Rebel. Pokud jste nás sledovali v televizi, tak tohle byl ještě jeden takový návrat k letošnímu festivalu Rock for People a bude s tím trošičku souviset i poslední kapela. Když se řekne skupina, kde se o zpěv starali dva zpěváci, tak nesmím zapomenout na Linkin Park, a tedy hlavně na éru, kdy vedle Mikea Shinody ještě stál Chester Bennington. Bohužel dopadlo to, jak to dopadlo. Já si myslím, že Emily je důstojná nástupkyně, ale my dnes zaspomínáme právě na Chestera, taky na Mikea a na celou kapelu Linkin Park v původním složení. Tady je máte, já vám moc děkuju a budu se těšit zase příští týden v Rock speciálu.

Letní roková jízda Rádia Čas Rock jede naplno. Naše roková banda si už vyhrála lupeny na hororový cirkus, Darju, Tublatanku a kupu dalších. A co ty? Od pondělí jsme zpátky s novou výherní větou a další náloží vstupenek. Letní roková jízda jede dál, jen na rádiu Čas Rock.

0: tentokrát s pořádným rockovým nádechem. Film Time na rádiu Čas Rock. Filmové pecky, seriálové bomby a zákulisí, které vás posadí na zadek. Film Time. Filmy, jak je ještě neznáte. Každý čtvrtek od 20 hodin v premiéře a v neděli od 18 hodin v repríze. Jedině na rádiu Čas Rock.
1: Rádio Čas Rock. Pravé rockové rádio.

0: Buďte zdraví, rockeři a rockerky, tady je Zbaboš a tady je další díl pravidelného pokecu zvaného Backstage. Dneska jsme opět vyrazili ven, tady je druhý díl nebo druhý den festivalu Vesuv 2026. Se mnou frontman kapely Gatecrasher Ondra, zdravím tě, ahoj.
1: Čau, čau.
0: Tak, už jsme se dlouho neviděli, tak trošku proberme, já jsem se tak pátral po teď Wikipedii a po Google, jednak historii a jednak hlavně novinky u Gatecrasher. Já začnu... Řekněme takovým z tvé strany zhodnocením. První desku máte 2003, poslední zatím je 2024. Tak zhodnoť, jak se Gatecrasher za těch 20 let posunuli, neposunuli, vyvinuli, jak to je?
1: Dlouhá doba, ten vývoj je v tomhle celkem dramatický a překotný. To 2003, co zmiňuješ, tak bylo v podstatě z našeho pohledu takový demo. My počítáme první oficiální desku, co vyšla u vydavatelství, byla 2006. A co bylo zásadní, ta deska byla anglicky.
0: Tak.
1: My v podstatě až v roce 2012, až třetí deska vyšla celá česky. To znamená, že až od toho 2012 počítáme, že se začalo odvíjet víceméně to, co hrajeme dneska.
0: Jasně.
1: Takže předtím to, my jsme ještě v roce 2003, ještě potřeba říct, my jsme v té době stále fungovali jako Nirvana Revival.
0: Jasně.
1: A tohle jsme hráli částečně vlastně k tomu. 2006 jsme řekli, hele, budeme hrát jenom svoje písničky. Takže ten vývoj byl takový překotný. No a vycházelo to vlastně každý 3-4 roky jsme dělali novou desku podle toho, jak to přišlo. A nějaký směr to drží od toho roku 2012.
0: No. OK, já právě jsem se díval, že těch alb máte zatím 7, říkám to
1: jo.
0: Dobře.
1: Jo.
0: To je docela málo, mi přijde na 20 roků. Je ten důvod třeba tím, že to původně nebyla hlavní, řekněme, náplň hudební, nebo čím to bylo?
1: Nemyslím si, nám to vycházelo vždycky tak nějak po nějakých 3 letech, když něco nevíde 3 roky, tak říkáme, borci, už bychom měli něco natočit. Spíš takhle to je. My netlačíme úplně na pilu na to, že bychom potřebovali vydat desku. Dneska mně přijde, že deska je sice fajn, ale že v podstatě podstatnější je vydávat singly klidně častěji, než udělat celou desku, takže tak nad tím teďka přemýšlíme, že teď jsme udělali 2 nový singly, za chvilku uděláme asi zase 2 nový singly a pak to zhmotníme do nějaké desky, protože se nám dřív stávalo, že jsme nahráli 10 písniček na desku a ve finále se naživo z toho hráli 2 a těch 8 nikdy nikdo neslyšel.
0: Jasně.
1: Takže i z tohohle důvodu se to snažíme spíš otočit do těch singlů a z toho důvodu netlačíme na to, že každý rok, 2 roky by musela být nová deska, ze kterého to prostě půlku takhle vysypeš do koše.
0: Tím jsi mi odpověděl na další otázku, kdy bude nová deska, tak si pojďme probrat ty singly. Říkal jsi, 2 jste vydali, další 2 asi budete vydávat. Důležitá věc, co v dnešní době, jak ty říkáš, nepotřebujeme až tak desku, protože neříkám, že to je přežitek, ale už to funguje jinak, ale důležité jsou obrázky. Máte v plánu v podstatě každý nový song, který vy vydáte, udělat i s obrázkama tedy klip?
1: Těžký říct, aby si nechytal za slovo, ale teďka nám vyšly 2 nový singly, tohle jaro, jeden se jmenuje Ještě jednou, druhý se jmenuje Jedeme a oba klipy mají, takže jsme do toho šli takhle, že vyjde vlastně single, k tomu vyjde klip, pak vyšel druhý single, vyšel druhý klip. Chtěl bych na příští jaro, aby jsme měli zase další 2 nový singly a pak uvidíme, pravděpodobně jako během roku bychom chtěli i desku, ale
0: dobře.
1: Necháváme to otevřený, nemáme to teďka jako striktně zaplánovaný, ani žádný bukli studio.
0: Podstatná je muzika, jak se u Gatecrasher skládá, což znamená, jsi to ty jako hlavní skladatel, jste to vy jako celá kapela, jak to je?
1: Hele, je to všelijak, historicky to bylo většinou tak, že skládal hlavně Vofík, kytarista, já s Mackem jsem na to dělal melodie, zpěvu a texty.
0: Jasně.
1: V některých případech jsem udělal já hudbu, v některých případech Macek a teďka, jak máme, čím máme těch desek víc, tak se to točí a vlastně spíš se snažíme dát dohromady nějaký nápad, který společně ukujeme. Z druhé strany teďka vlastně nově jsme, nebo nově, na té poslední desce i cover, což byla taky novinka, to jsme předtím nikdy neudělali. A teďka ta novinka Jedeme, tu jsme třeba nenapsali vůbec, my to pro nás napsal celý kámoš, včetně textu.
0: Takže je lepší, dáváš to spíš tak, že každý chvilku tahá pilku, ať je to barevnější, ten Gatecrasher, tak to myslím.
1: Ať... Je to tak, kdo má nápad, my to vždycky tak donese nápad, posoudíme, jestli hele, chceme to hrát, nechceme to hrát, snažíme se jít po silných písničkách, už jenom kvůli tomu, že točíme hlavně ty singly, tak když vypouštím 2 písničky, tak tam nemám moc prostoru pro vatu a zkoušení.
0: Jasně.
1: To znamená, že my se tu vatu snažíme vystřílet už předtím a říct si, hele, tohle nám přijde dobrý, tak to pojďme natočit. Pokud je to vata, tak to tam nedáváme rovnou.

0: přemýšlet, když už to máme třeba smíchaný a někdo říká ještě bychom měli tohle upravit, tak se řekne, hele, kašlem na to, už to takhle necháme, prostě je to nahraný v nějakým čase, další nápady k další písnice, tohle už jde ven, takže...
1: Okay, tak... Dobře, ještě se vrnu na chvilku na texty, protože říkal jsi sice, že něco ty, něco kolega, něco kámoš a podobně, když ty si vymýšlíš nějaký text, kde hledáš inspiraci?
0: Všude, v životě, v nějakých v podstatě emocích, životních situacích a pak se to snažím na tom vlastně postavit nějaký příběh. No,
1: jo, jasně. A máš nějaké třeba místo, jako, já teď plácnu, někdo venčí psa, jo, někdo sedí v autě, někdo se u toho musí třeba u dvojky červenýho.
0: Jasně, ale takový místo nemám, protože mám tři děti, takže já se snažím využít každou volnou chvíli.
1: Dobře.
0: Na to i po cestě do práce, po cestě kamkoliv, mám u sebe telefon, do toho si dávám poznámky, naspívávám si to. Když jsem... Byl mlad, o 20 let dřív zpátky, tak jsem jezdil třeba na Mušově na ten nejvyšší kopec na Pálavě, na, no, jak je ten hrad, Dívčí hrady, tak tam jsem vyjel na kole, tam jsem to napsal, ale dneska si takový časový luxus nemůžu dovolit.
1: Jasně, takže... Počkej, říkal jsi na Mušov, když jezdíš, tak ty jsi jezdil rybařit nebo ne?
0: Jezdil jsem tam na chalupu k sousedům a rybařit jsem tam jezdil taky.
1: Ano. Jsi rybář, jo? Tak nějaký tvůj největší úlovec?
0: Já, hele, od toho, co mám děti, už nejezdím.
1: A to já nemadí, jsem, ale jsem, i v minulosti.
0: Já nevím, tyhle, toho stolobíka jsem chytl, tak ten měl 30 kilo.
1: Hezky,
0: a napřívat za horní ploutev.
1: Aha,
0: úplně hezky. Po haluzi.
1: No super.
0: No, teďka si, když se dostanu jednou za rok, tak moc. Jako.
1: Hele, jsme na Besuhu, jsme na velkém festiáku. Co máš radši, takovéhle festiáky, anebo kde máte jako sice hodně lidí, ale omezený prostor, anebo radši do klubíku nějakou šňuru, kde už si můžete vymýšlet, co chcete.
0: Jasný, hele, já mám obecně rád festivaly, protože mám rád léto a tady ty, když je to venku, ale úplně bych to netřídil na, jestli je to velký festival, malý festival, ono každý má něco do sebe. Já jsem rád, když můžem za to léto odjet několik tady těch špičkových velkých, ať už je to třeba Vesuv, Masters of Rock, co je z tady těch dalších, Moravský Krumlov Rockfest, na Rock for People jsme byli, to je vždycky takové jako highlight, že je to super, ale pak k tomu potřebuješ jet spoustu těch malých lokálních, které mají prostě vždycky svoje kouzlo, byť je tam třeba jenom 500 lidí, ale máš tam hlavní čas a víš, že ty lidi tam přišli hlavně kvůli tobě, tak to má prostě taky něco do sebe.
1: Když bych byl strašný ve velikánských fandách, chtěl vás vidět, tak si vám kouknu na weby nebo na sociální sítě, kde to všechno najdu.
0: Jasně, nejlepší soupis u nás na webu gatecrasher.cz, tak tam je soupis všech koncertů. Teďka do konce léta.
1: Pojďme zpátky k tomu, co ty už jsi zmínil, což znamená, začátek té kariéry byla angličtina.
0: Jo.
1: Co bylo tím důvodem změnit na češtinu?
0: Že tomu nikdo nerozumí. Nikdo tomu nerozumí a i ty, když chceš psat ty texty, píšeš to v angličtině, tak já nejsem rodilej mluvčí, takže ti za chvilku začne docházet slovní zásoba a nejseš schopný vyjádřit to, co bys do toho textu chtěl dát, a když už chceš a ten text se ti povede, tak zjistíš, že vlastně tomu nikdo nerozumí. Takže
1: proto, to byl ten hlavní důvod.
0: Protože jsme se rozhodli, že budeme hrát Česká republika, Slovensko, tak budeme hrát český.

0: Říkal si teď aktuálně dva klipy, které tu byly songy?
1: Ještě jednou a jedeme.
0: Ještě jednou a jedeme. Kdo dělal ty klipy? Máte nějakého rejžu, nebo jste si to vymýšleli sami?
1: Jasně. Jo? První z nich ten ještě jednou dělal kamarád Jirka Šmelík, se kterým jsme točili druhý klip. Měl to být takový jako loukost, natočíme k tomu nějaké obrázky, ale myslím, že se to celkem povedlo. A ten druhý jedeme jsme dělali s Ondrou Havlíkem z Creative Works, se kterým jsme točili, teď jsme to počítali, to je snad 10, možná 15 klipů už. Ale tohle byl nejnáročnější projekt, jaký jsme kdy dělali.
0: A je tenhle člověk pořád kreativní, nesvrhne se to k tomu, že už to je podobné?
1: Ne, každý ten klip je úplně jiný.
0: Tady
1: tohle jsme ještě nikdy nedělali, to, co jsme točili teďka. Měli jsme 6 lokací a chtěli jsme to stihnout za 24 hodin.
0: A stihli?
1: Stihli.
0: Tak to jste dobří.
1: Začali jsme v 6 ráno, skončili jsme o půlnoci.
0: Tak to jste dobří. Hele, ta Wikipedie na mě vykoukla, že nejúspěšnější písnička, nebo vyplivla, že nejúspěšnější písnička kapely Gatecrasher jako Vlci. Souhlasíš s tím, nebo máš jiný názor?
1: Asi souhlasím, co se týká autorských písní. Jo, určitě je to poznat na koncertech, když hrajeme Vlky, tak je na to největší odezva. Na YouTube se blížíme milionu zhlédnutí, což je na autorskou písničku taky super. Máme ale i Kříže, což je cover a...
0: To byla druhá otázka. Proč cover? Sám si řekl v tomhle povídání, že to bylo poprvé.
1: Jasný.
0: Takže proč jste si vůbec rozhodli, že uděláte cover? A takovej druhý podotaz, proč zrovna tenhle?
1: No, ono to nebyl žádný kalkul. Já jezdím na vodu. Každý rok na Vltavu s Deánem z Morčat na útěku. Jezdíme tam takhle už 15 let. A posledních 8 let jsme hráli večer Tři kříže na akustickou kytaru, vždycky v hospodě. A já říkám, tyhle, a kdybych to takhle transponoval, tak mě to celkem sedne na ten hlas a mohl by, a slyšel jsem tu rockovou aranž v hlavě.
0: Aha.
1: A s borcama jsem to řešil podle mě tak 5 let, než zvolili, že to budeme hrát, protože to už mělo být na předchozí desce. A oni říkají, nebudeme hrát, tyhle, to je prostě nějaký cover, nebudeme dělat covery. A ve finále, až když jsem to vzal doma v domácím studiu, jsem jim to nahrál, aby slyšeli vlastně, jak já to mám v hlavě, že to má ve finále znít, tak říkají, ale to není tak blbý.
0: Jo, a ten výsledek je jasný, protože tam je těch zhlédnutí daleko víc, jo?
1: Tam je 2,5 mega teď.
0: 2,5 mega. Fajn, pojďme na hudební bulvár. Máš nějaký tetování?
1: Ne.
0: Vůbec? Tak ty ne. Jsi úplně... A proč ne?
1: Hele, já bych chtěl, já si asi udělám, no, čas.
0: Hele,
1: mám to vymyšlený, mám to už 3 roky vymyšlený, tady to si jedem.
0: No,
1: u nás je potetovaný jenom macek.
0: Co tam bude?
1: Tajný. Mám
0: dobře.
1: Dvě verze, ale...
0: Dobře, koukáš na televizi nebo na filmy?
1: Jasně.
0: Který je tvůj nejoblíbenější, který by si mohl vidět třeba 100krát?
1: Pán prstenů.
0: Proč?
1: Protože je to skvělý.
0: Dobře, OK.

0: Jaké jsou vlastně tvoje hudební vzory? Co ty si poslechneš?
1: Já se snažím mít co nejširší rozptyl teda, takže jo. Poslouchám kde co,
0: jo.
1: Ale úplně z těch topovek teďka si valím hodně na Youngbloodovi, na Linkin Park, předtím to bylo dlouhou dobu Alter Bridge, 15 let zpátky jsem hrozně frčel na Him,
0: jo.
1: Předtím Metallica, Nirvana, takhle se to jako postupně vyvíjí, Nickelback mě hrozně moc bavil, Five Finger Death Punch, Papa Roach, jak jsem na něj byl naživo, tak to je úplně největší smršť.
0: Super.
1: Tak jako rozpěl širší, no.
0: Ok, existuje nějaká skladba takhle z fleku, kdyby si měl vystřelit, kterou by si nějaké kapele nejradši považovali za svou?
1: Rebel Yell.
0: Jo? A proč tuhle?
1: Já mám rád asi 20 let a vůbec mě to nepustilo.
0: Okay.
1: A i proto vlastně tím máme před vystoupením, vždycky nám hraje tahle skladba.
0: Super.
1: Začneme hrát, protože super. To je prostě taková ta nadčasová pecka.
0: Ok. Hele, teď točíme v době, kdy probíhá mundiál. Sportuješ?
1: Snažím se, no.
0: Jo,
1: snažím
0: a jaký se. Sport?
1: Hele, běhám hodně, už asi 15 let se snažím běhat a pak se snažím udržovat nějakým jako drobným posilováním, žádný posilovný doma něco, ale ze sportu hlavně běh, no.
0: A dokončil se někdy k tomu, to někdy lidi dělávají, že když už běhám jenom tak, tak si zaběhám nějaký půlmaraton, maraton.
1: No, to já běhám, ale sám.
0: Aha, takže nějaký takový, jako že bys dostal číslo, pak medaily, to ne.
1: To bych se tam tahal s ostatním. Já si pustím muziku, vyberu si, na co mám chuť.
0: Jasně.
1: A běžím třeba. Teďka dneska už tolik neběhám, jakože běhal jsem půlmaratony. Včera jsem běžel zrovna 13,5 km, protože jsme tady kousek odsud na Chajdaloupce a můžeš běžet lesem, což je pro mě zase jako vzácný, že se i v jiném prostředí, tak jsem si to protáhl, ale většinou tak do těch 10 km dvakrát do týdne.
0: Super, OK. Zase, Google a Wikipedia na mě vystřelili, kde všude Gatecrasher hráli. Máte ještě nějaký nesplněný sen, kde byste si chtěli zahrát? Nebo už jste v podstatě byli všude?
1: Tak, Download, Vaken, Nova Rock.
0: Dobře, říkal jsi mi tady před takovými 5-10 minutami, že Česko a Slovensko.
1: Jasně, jasně.
0: Jo?
1: Hele, rád bych třeba se zase, nebyli jsme tam dlouho na Rock for People, to je taková jako mega akce, na které jsme fakt už dlouho nebyli, tak tam bych se rád ukázal, ale pekel nějak ještě. Jo,
0: jo.
1: Tady z těhle fakt jako highlightovej jsme zase rádi se dostali.
0: Okay. Dobře. Závěrečná otázka. Plány Gatecrasher do budoucna?
1: Hrát a vydržet. To já si myslím, že...
0: OK.
1: Takhle.
0: OK. Helen, máte vystoupení před sebou, takže jdi se chystat. Díky moc za pokec. Děkuji moc krát.
1: Děkuju.
0: Přátelé, my se mějte fajn. Při dalším díle Backstage se na vás budu těšit. Tohle byl můj dnešní host, zpěvák Gatecrasher Ondra. Mějte se. Čau.
1: Čau.

0: nemusíš hledat.
1: Tady seš správně. Čas rok na tvrdo. Pro všechny, kterým v žilách koluje metalová krev.
0: Žádné kompromisy, žádné hranice.
2: Rádio Čas rok na tvrdo.
1: Metal, jak ho máš rád. Poslouchej nás i na play.cz.
3: Poslech může způsobit nekontrolovatelné mlácení.

0: Radio Čas Rock slaví narozeniny.
1: Ahoj, tady Petr z kapely Škvor. Chtěl bych popřát rádiu Čas Rock k jeho 15. narozkám všechno nejlepší a spoustu skvělých posluchačů.
0: Díky za přání a volume doprava. Rádio Čas Rock, nejsme jen rádio, jsme Čas Rock.

nejtvrdší, nejrychlejší a nejlepší na metalové scéně. Metalmania každé úterý po 19. hodině na rádiu Čas Rock. Partnerem pořadu Metalmania je Metalshop.cz. Největší prodejce metalové módy u nás. Metalshop.cz.

Rebelské léto je opět tady. Sleduj televizi Rebel, protože jedině my tě dostaneme na ty nejlepší rockové festiáky a koncerty. Pretty Maids na Holbě Rock na grilu, Iron Maiden, Marilyn Manson, Masters of Rock, Tři sestry, legendární Europe na megakoncertu Rádia Čas. Připrav si mobil a čekej. Jakmile se na obrazovce objeví soutěžní QR kód, naskenuj ho a výhra může být právě tvoje. Více informací na www.tvrebel.cz.

0: slaví narozeniny.
1: Čau, tady Mára z kapely Civilní obrana. Chtěl bych poblahopřát rádiu Čas Rock k 15. narozeninám. Pro nás pro všechny je ta nejlepší zpráva, že Čas Rock konečně může. Takže se těšíme na další společné setkání. Mějte se, kamarádi, čus.
0: Díky za přání a volume doprava. Rádio Čas Rock. Nejsme jen rádio. Jsme Čas Rock.

Zastavte se uprostřed týdne a oslavte s rádiem Čas Rock ty největší milníky hudební historie. Každou středu v odpoledním driveu otevíráme

Letní roková jízda Rádia Čas Rock jede naplno. Naše rocková banda si už vyhrála lupeny na hororový cirkus, Tarju, Tublatanku a kupu dalších. A co ty? Od pondělí jsme zpátky s novou výherní větou a další náloží vstupenek. Letní roková jízda jede dál, jen na rádiu Čas Rock.

0: rok slaví narozeniny.
1: Pán Bůček s vámi, holoto. Tady Horst z kumpačky Trautenberg. Vele uctivě vinčujeme rádiu Čas rok k 15. narozeninám, světlé zítřky, umaštěné tváře a uspokojené zvukovody svých posluchačů. Buďte sytí!
0: Díky za přání a volume doprava. Rádio Čas rok. Nejsme jen rádio. Jsme Čas rok.

Zdravím všechny rockery, metalisty a chci vás pozvat k dalšímu rock speciálu. Ten se tentokrát ponese ve znamení takového pořekadla, ve dvou se to lépe táhne, aneb kapely, kde jsou rovnou dva zpěváci. Pokud nás sledujete na TV Rebel, tak vidíte, že se opět po čase nacházíme ještě jednou v dějišti festivalu Rock for People. A inspirací pro tento díl mi vlastně byl poslech jedné kapely přímo tady, na 31. ročníku. Three Days Grace. Tam se totiž v nedávné době vrátil původní zpěvák Adam Gontier. No a od té doby jsou rovnou zpěváci dva, protože ho doprovází i Matt Walsh. Jak jim to znělo, to jsme mohli slyšet tady a znělo jim to parádně. Takže začneme právě touhle kapelou. Tady máte Three Days Grace.

Dnešní rok speciál se nese ve znamení kapel, kde se o zpěvovou linku starají hned dva borci. No a ten následující příběh je vlastně splněným snem všech fanoušků kapely Halloween. Kdo by to čekal, že se jednoho dne do kapely vrátí Michael Kiske? A navíc nejenom, že se vrátil on, vrátil se Kai Hansen, ale s Andy Derisem utvořil parádní dvojici. To, co původně začalo jako jenom takový jednorázový návrat a potěšení pro fanoušky, pak vlastně nakonec znamenalo definitivní návrat celé, vlastně řekněme takové kombinované sestavy. No a zní to parádně. Takže i tuhle kapelu si dnes v rok speciálu dáme.

pokračuje rok speciál na rádiu Časrok nebo na TV Rebel. Dnešním tématem jsou kapely, kde se o zpěv starají dva zpěváci. A ta následující vlastně vystoupila na letošním ročníku Rock for People. Electric Callboy, úkaz poslední doby, skupina, která vlastně začínala se dvěma zpěváky. Byl to Kevin Ratajčák a Sebastian Biesler. Ale Biesler později odešel a jeho místo zaujal Niko Salach. V té době ještě stále pod názvem Eskimo Callboy, došlo k přejmenování a došlo k úplně nové etapě, protože skupina začala být známá téměř po celém světě a tu popularitu nabírají čím dál tím větší. O tom jsme se mohli přesvědčit

Tématem dnešního rock speciálu jsou kapely, kde se o zpěv starali dva lidé. A ta následující už bohužel aktivní není, ale to neznamená, že bychom nemohli vzpomínat. A já si vlastně myslím, že mnoho učitelů v hudebních výchovách dnes používá hudbu Pink Floyd jako inspiraci pro své nadané žáky. Bohužel David Gilmour a Roger Waters to mezi sebou neměli vždy jednoduché a tak šli taky později od sebe. My si však Pink Floyd dáme a zazpomínáme právě na éru, kdy bavili diváky tito dva muzikanti.

Giant Badula a Raoul Kerr. Dvě jména, které vám možná nic neřeknou, ale když zmíním kapelu Bloodywood, tak někteří budete v obraze. Tahle kapela cestuje po světě, a to jsou z Indie, což je takový malinký úkaz na metalové scéně, ale lidé mají tuhle exotiku čím dál tím radši. A my jsme letos viděli parádní koncert v podání kapely Bloodywood. Já myslím, že ještě neřekli poslední slovo a že toho mají před sebou hodně. A myslím si, že jim dost pomáhá právě to, že se o zpěvy rovnoměrně dělí tito dva pánové. Jak jim to zní? Tak to si můžeme poslechnout i dnes v Rock Speciálu.

Rock speciál pro tento týden se chýlí ke svému konci, ať už na rádiu Čas Rock, anebo na TV Rebel. Pokud jste nás sledovali v televizi, tak tohle byl ještě jeden takový návrat k letošnímu festivalu Rock for People a bude s tím trošičku souviset i poslední kapela. Když se řekne skupina, kde se o zpěv starali dva zpěváci, tak nesmím zapomenout na Linkin Park, a tedy hlavně na éru, kdy vedle Mikea Shinody ještě stál Chester Bennington. Bohužel dopadlo to, jak to dopadlo. Já si myslím, že Emily je důstojná nástupkyně, ale my dnes zaspomínáme právě na Chestera, taky na Mikea a na celou kapelu Linkin Park v původním složení. Tady je máte, já vám moc děkuju a budu se těšit zase příští týden v Rock speciálu.

0: Rock slaví narozeniny.
1: Ahoj, tady Tonda Rauer, já za celý Harley přeju rádiu Čas Rock k jeho 15. narozeninám všechno nejlepší, hodně posluchačů a spoustu skvělý muziky v éteru.
0: Díky za přání a volume doprava. Rádio Čas Rock, nejsme jen rádio, jsme Čas Rock.

tentokrát s pořádným rockovým nádechem. Film Time na rádiu Čas Rock. Filmové pecky, seriálové bomby a zákulisí, které vás posadí na zadek. Film Time. Filmy, jak je ještě neznáte. Každý čtvrtek od 20 hodin v premiéře a v neděli od 18 hodin v repríze. Jedině

0: Už dál nemusíš hledat. Tady seš správně. Čas rok natvrdo. Pro všechny, kterým v žilách koluje metalová krev. Žádné kompromisy, žádné hranice. Rádio Čas rok natvrdo. Metal, jak ho máš rád. Poslouchej nás i na play.cz.
1: Poslech může způsobit nekontrolovatelné mlácení.

Rebelské léto je opět tady. Sleduj televizi Rebel, protože jedině my tě dostaneme na ty nejlepší rockové festiáky a koncerty. Pretty Maids na Holbě Rock na grilu, Iron Maiden, Marilyn Manson, Masters of Rock, Tři sestry, legendární Europe na mega koncertu Rádia Čas. Připrav si mobil a čekej. Jakmile se na obrazovce objeví soutěžní QR kód, naskenuj ho a výhra může být právě tvoje. Více informací